Spin. Já jsem fentanyl míchaný z DMT, rozený vrah a PIMP, po mě s červou stovkou v AMG, respekt je vždycky jen vzájemný, ústup dál nejsem tak přátelský, mám

Nevíš, jaká jsme generace, nevíš, jaký to je, když odmala jede hustle. Znám lidi, kterým není ani 20, jsou schopný věcí, bys zvracel. Prachy změnili tvůj pohled na svět, o to více ti musí vracet. Někomu

0: Rádio Spin.
1: Miluju mě nenavidět. Mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet.

stromy, vítr, zvěř, zvěř. Mlha, kroupy, déšť, led, sníh, smyk, exploze, dřev. Kdykoliv jedu v noci lesem, vyskoč.

0: Radio Spin.
1: Já jsem to, co jsem, a svůj život si držím pevně v rukou. Dám ti radu, kámo, dej si pozor na svoje myšlenky, protože tvoje myšlenky přecházejí v slova. Dej si pozor na svoje slova, protože tvoje slova přecházejí v činy. Dej si pozor na svoje činy, protože tvoje činy přecházejí v záliby. Dej si pozor na svoje záliby, protože tvoje záliby tvoří tvůj charakter. Dej si pozor na svůj charakter, protože tvůj charakter je tvoje budoucnost. Yeah, Marpou.

0: Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, které...

0: zajímavý je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Pusám něco jinýho, prosím, spíme.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Namazal ses.
1: Rádio Spin.
2: Rádio. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
4: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
3: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
4: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
5: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: na Penery. Mediální partner Radio Spin.
1: Dámy a pánové, After Work on Tour je

0: restaurace Jemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

Čau, teďkon Mířil Spotrva, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na senoseč.

0: a jeho host.
1: Debutoval album Saigon Stories, který je celý celičký ve vietnamštině. Později pak vydává album No More Drama. Aktuálně má venku desku I Want To Feel Safe, za kterou získal cenu vinila. Hostem aktuálního vydání Spintalku je česko-vietnamský rapper, který se na české scéně prosadil svou autentickou výpovědí a osobitou estetikou. Jak ho ovlivnili západní Čechy, kde vyrůstal, propsala rodinná večerka do jeho textů všechno, co ve svých textech zmiňuje, a do všech nálad, se kterými dál pracuje na svých deskách. Jaká témata ve svých textech řeší, jaká témata jsou pro něj důležitá a která témata akcentuje. Jak moc on sám je upřímný, zranitelný a plný naděje, stejně jako jsou jeho texty. Nejen o tom bude aktuální vydání Spintalku, do kterého přijal pozvání rapper Anky. Anky, vítej.
2: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Jsem rád, že jsi tady. Tak nejprve se zeptám, jak vzniklo tvoje umělecké jméno Anky? Protože když jsem si Anky hodil do Google, tak jsem se dozvěděl, že Anky je jakýsi program nebo software. Takže má tvoje jméno IT pozadí, nebo se za Ankym skrývá úplně jiný význam?
2: Mm-hmm. Zároveň Anky je dívčí jméno ve Skandinávii. Mm-hmm. Takže když se zase napěš na YouTube, tak ti vyjede finská zpěvačka. Mm-hmm. Hele, je to jednoduchý, je to moje jméno vlastně, který mi dala moje česká teta. Mm-hmm. Takže je to, nebo tak přezdívka, ale říkají mi takhle od malička, protože moje vietnamské jméno je Aň. Uh-huh. A z toho vyšlo Anky, aby mě mohli ve školce jako dobře oslovovat jednoduše. Uh-huh. Takže to je český jméno od mý český tety, která mi dala jako dítěti.
1: Jsi v kontaktu s českou tetou?
2: Ano, s celou rodinou.
1: Ovlivnila tě?
2: Dost.
1: Jakým způsobem?
2: Asi v tom životním stylu, nebo jakoby já jsem u ní byl asi jako 3 roky, 4 roky od svých 5 do svých 9, cca, nevím, nepamatuji se přesně, ale dala mi dobrou průpravu životem, takovým to, že prostě, nevím, naučila mě spoustu věcí, jezdit na kole, brala mě na houby, jezdili jsme sbírat ovoce do lesa na borůvky, takže takovýhle ty klasický chalupářský český věci, na který jako hrozně rád vzpomínám.
1: Přenesl jsi si pak do svého soukromého života i teďka, když jsi starší?
2: Ano, teď právě čím jsem starší, tím více k těm věcem vracím, jako když jsem byl dítě, takže si to sebou nesu a mám to strašně rád.
1: Jaký houby máš rád třeba, než se budeme
2: já vím všechno úplně. Okay. Jakože holka moje má ráda samozřejmě jako lišky, hřiby, ale já vládnu i klousky. Záleží, jestli děláme polívku, omáčku a nebojíme jen tak.
1: Super, super. Hele, vždycky, když jdu, teď stáčím to od muziky a hned se k ní vrátím. Když jdu po Praze kolem vietnamských bister, tak mám moc rád, chodím tam rád. Z pohledu tebe, co ti chybí ve vietnamských bistrech? Je tam nějaký jídlo, který by se ve Vietnamu dalo prodávat na ulici a tady není? Mm-hmm.
2: Hele, jelikož po vysílání jedu na SAPu na oběd, tak na té SAPě si to doplňuju krásně. V tom centru toho chybí hodně, ale dneska už na té SAPě jsem schopný dát jídlo, který nějakým způsobem reflektuje nějaký zážitky z toho Vietnamu, ale samozřejmě toho street foodu tady chybí strašně moc. Ale konkrétní jídlo, to asi jakoby snídaňový věci, který si tam dáváme brzy ráno, ať jsou to nějaký rýžový rolky nebo polívky, který často jim, ale ty už se dají získat i na SAPě, ale ne v takové kvalitě třeba, ale ta SAPa
1: a ty rýžový rolky, ty mám pocit, že ty mají jenom na SAPě, nebo velmi málo se s nima dá potkat někde v centru města, ok.
2: Přesně tak.
1: Jaký je tvoje nejoblíbenější český jídlo? Promiň, že to ještě točím okolo té kuchyně, ale nedá mi to.
2: Hele, já mám rád strašně moc českých věcí. To se těžko teďkon řekne, ale asi jakoby omáčky. Teď jsem měl nedávno frankfurtskou polívku, a to mi úplně česky, ale měl jsem mnoha jako řízek s bramborovým a omáčky, věci s knedlíkem. A pak prostě takový ty zabíjačkový věci. Uh-huh. Tlačenka, jitrnice, jelítka.
1: To super.
2: To mám rád, když jdu do hospody. A no, že jako není moc věcí, co bych asi nesnět českých.
1: Tak pojďme už k muzice. Procházel jsem si rozhovor s tebou. Myslím si, že je u spousta témat potřeba se zastavit. Dětství západní Čechy večerka. Jak tě tohleto prostředí utvářelo a formovalo?
2: No, jelikož jsi tam strávil spoustu let, tak vlastně hodně, vlastně asi nějak náhled na tu společnost těch lidí, která k ně chodí do obchodu a to, jak vlastně třeba vnímají mě. A pak vlastně tam vidět to, ten kontrast mezi mnou a mými spolužáky, kteří žijou vlastně úplně jiný život než já. takže pro mě bylo...
1: Kdybys měl teďka jenom ve stručnosti třeba popsat, v čem se liší život kluka, který vyrůstá ve večerce, od toho, který vyrůstá v tom, já nevím, paneláku, činžáku?
2: No tak já jsem taky žil, pana, ale v tom, že já jsem prostě po škole chodil rovnou do večerky a tím, že moje máma byla jako sama, my jsme žili bez otce, tak na mě, to nebylo tak, že jenom pomáhám, ale byl prostě můj full-time job. Mm-hmm. Takže já jsem prostě po škole jezdil pro zboží, pak jsem si ho vyložil, pak jsem si to tam vyskládal, podseděl si na kase, udělal večeři a večer šel domů spát.
1: Štálo tě to?
2: No hodně, no. Na té střední jako asi nejvíc, no. To bylo hrozný pro mě.
1: Měl jsi pocit někdy třeba, že to mámě pak vyčteš?
2: No, já jsem to vyčítal celou dobu.
1: Fakt?
2: Vyčítal jsem ti celou dobu a vždycky říkala, že mám být trpělivý, že se jednou bude mít dobře. A tím, že už je to vlastně pro mě přes 10 let nazpět, tak už to dneska vnímám jako pozitivně a beru to jako nějakou součást mý identity.
1: OK, co ti to nejvíc dalo? Nedalo ti to třeba nějakou odpovědnost, nějaký řád, nějaký větší smysl pro povinnost, který bys třeba, kdybys zevolovala s těma ostatníma středoškolákama, neměl?
2: No totálně, jsem hodně disciplinovaný a hodně pracovitý. Jsem hodně dochvilný a zakládám si, mám jako jinou pracovní jako asi morálku, než běžně mý vrstevníci, což dneska vnímám jako spoustu výhod, ale zase byl jsem hodně jako nesvobodnej, no, v té době. Hmm.
1: Ta nesvoboda, cítil jsi i nesvobodu třeba v tom, že se nemůžeš hudebně nějakým způsobem vzdělávat, že na to nemáš jakoby nějaký prostor, protože třeba jedním z typických rysů je, že když někdo chodí na základku nebo na střední, tak třeba chodí i do Ludušky, což tvým způsobem života, kdy jsi musel prostě hodně pracovat a neměl jsi na sebe čas, asi ten prostor tam proto nebyl, pro to formální hudební vzdělání?
2: Nebyl prostor pro nic, ani vlastně pro to klasické vzdělání. Moje mama spíš preferovala, abych pracoval, než abych chodil do školy, takže mě ve škole ani moc nepodporovala a takže jsem ani jako neměl třeba moc kroužků, neměl jsem vlastně jako čas vůbec na nic, takže jsem to bral jak v té době jsem to vnímal jako nějaký pracovní tábor prostě a pro mě to bylo peklo prostě v tom, že to bylo mezi paneláky ve vyloučené lokalitě, takže tam nebylo jako nic hezkýho pro mě, ten život jsem v té době vlastně nenáviděl, no.
1: Bylo těžký to pro tebe takhle zpětně jako přijmout, jakože vlastně je to tvoje osobnost?
2: No já jsem za to dlouho styděl, protože prostě měl jsem velmi nízký sebevědomí, nemluvil jsem o tom nějak to, ale nějak časem vlastně díky tomu, že jsem začal dělat ten rap a začal jsem to zpětně reflektovat, tak to vnímám dneska jako nějaký pozitivum, že vlastně to, že jak je všechno zlý, je k něčemu dobrý, tak to vnímám tak, že nebejt toho, tak dneska nejsem tam, kde jsem a ty příběhy a ty emoce, které jsou v těch textech, které píšu, by nebyly takhle silný.
1: V nějakou chvíli se ale musel doma bouchnout do stolu a říct, sakra, já chci dělat hudbu, budu dělat hudbu a tý mámě ses musel postavit.
2: No já jsem prostě odešel z domu.
1: Kolik ti bylo?
2: Já jsem odešel po střední.
1: To znamená 18 třeba.
2: No, já jsem přišel pozdě do Čech, já jsem měl různý odklady, do toho já jsem dodělal z maturitu kolem 20 a žena 20, protože jsem vynechal několik, no nechodil jsem prostě od první devátý v kuse.
1: Jasně.
2: Takže jsem byl pozdní a takže kolem těch 21, 22 jsem odcházel, 21 mi mohlo být.
1: Kam jsi šel?
2: Nejdřív jsem šel do Prahy a pak jsem se odstěhoval do Německa.
1: OK. Bylo to Německo pro tebe v něčem jako jiný než ty Čechy? V něčem svobodnější? V něčem...
2: No, já jsem tam narodil, žil jsem tam asi 6 let v průběhu dospívání života, takže já jsem to prostředí znal, ale já jsem prostě se chtěl postavit na vlastní nohy, takže já jsem tam měl prostě pracovat. Takže já jsem prostě jako neměl tušení, co se děje venku, prostě jsem hákoval, chtěl jsem si vydělat nějaké svoje první peníze, abych proto mohl žít vlastní život. Šel jsem jako do Německa s ničím, no.
1: A kdy teda přišla ta chuť dělat hudbu?
2: Po návratu z toho Německa.
1: No, co tě vedlo, co tě motivovalo vrátit se z Německa do Čech? Byla to máma?
2: Ne, já jsem se chtěl vrátit a tím, že jsem vlastně jenom pracoval, jsem žil asi 2 roky, 3 roky v Německu a ve Švýcarsku a jenom jsem vlastně pracoval, tak jsem chtěl se někde jako etablovat a začalo se mi stejskat, tak jsem se usadil v Praze.
1: Po čem se ti stejskalo nejvíc v Čechách?
2: Po kamarádech i po mámě vlastně. A já jsem tam byl hodně sám, izolovaný, prostě neměl jsem tam moc kamarádů, tím, že jsem pracoval, dělal jsem ty podřadný joby a tak, tak mě tahla hlavně prostě mý kámoši byli na vejšce všichni a žili prostě, chodili ven na akce, na koncerty, táhlo mě to prostě sem. Takže jsem se vrátil po těch letech, bral jsem to tady jako
1: svůj domov. Kolik ti teda bylo, když ses vrátil?
2: 25.
1: A to už jsi se teda vrátil s tím, že...
2: Nevím,
1: to je zhruba, 20, to je jedno 20, asi.
2: 23, 24, 25, tak.
1: Jo, jo, a to už bylo teda období, kdy jsi řekl, že půjdeš se s tou hudby.
2: Já jsem začal nejdřív vařit, začal jsem se věnovat gastronomii, začal jsem se učit tady různě po restauracích a pořádat různý akce. A to přišlo až po nějakých pár letech, no, úplně náhodně, že jsem... Vlastně já jsem ani neměl nějak moc touhu se věnovat hudbě, nebo tak, mě k tomu přivedl kamarád.
1: OK. Jak to vypadalo? Seděli jste někde na drinku, na pivu?
2: Ne, oni založili s kamarádem label, jmenuje se to Die Mannschaft. Tam začínal vlastně Domo a Labelo v té době. Já jsem je znal tady, že jsem bydl v kusek ve Strašnicích, kluci byli z Žižkova. A scházeli se po bytech a nahrávali freestyly. A já jsem se tam ocit jednou na nějakým bytě, prostě v raných hodinách jsem tam začal rapovat v vietnamštině a bylo to hrozně vtipný. Tak to byla asi nějaká moje první zkušenost s nějakým jako vytvořením nějaký hudby.
1: Jak dlouho pak trvalo, než si od této zkušenosti první přišel k tomu, že jsi začal sám aktivně tvořit?
2: Ono zrovna přišel potom, já jsem vydal tu hudbu. Vlastně já jsem,
1: a to byla ta první deska, kterou jsi narepoval?
2: Saigon Stories, to bylo tak, že já jsem tady nějak s tomu věnoval, ale v té době jsem nějak zase, jako tady byl nějaký nespokojený, tak jsem se odstěhoval do Vietnamu. A tady mezi tím jsem vydal jednu písničku, dvě, ale zbytek už jsem nahrával a psal ve Vietnamu, že jsem tam měl prostě spoustu času, chodil jsem tam na vietnamský jazykový kurz a v tu dobu jsem začal psát jakoby hodně intenzivně vietnamsky věci a byl to covid, no.
1: Jaký, poslouchá se ve Vietnamu rap nebo neposlouchá?
2: Jo, hodně.
1: Jo, já když jsem ve Vietnamu byl, což je třeba nějakých 7-8 let, tak jsem měl spíš pocit, že to tam směřuje hodně k nějakému K-popu, ale ne, jo, samozřejmě jo. Jsem nebyl v nějakém jako denním kontaktu, jenom jsem prostě měl bágl na zádech a cestoval jsem a pozoroval jsem a poslouchal jsem to, co jsem viděl, takže asi jsem nepronikl nikam hluboko. Jaký jsou témata vietnamských raperů třeba?
2: No, to dost záleží, no, nějak, ta scéna je tam obrovská, je to taky totální mainstream úplně, ale jsou tam hodně, je tam hodně traperů, co dělají trap, ale je to spíš takový cosplayování těch amerických idolů, takže je to vidět prostě, že jsou, mají prostě copánky, zlatý řetězy, ale to je jako, to mě to nemoc nejde, ale zároveň v té scéně se to hodně prolíná s lidovou hudbou, takže je tam spousta raperů, který jsou hodně jako poetičtí a vychází z té tradiční folkový kultury, z čeho i ta, jako, z čeho vychází i ten vietnamský pop vlastně. Je to úplně K-pop, ale je to z té lidové tradiční hudby, takže je to za mě jako hodně poetický a zajímavý, ale dost záleží. Těch raperů je tam jako strašně moc, ale hodně vycházíme z toho životního stylu a hodně se tam reflektuje ten hezký pomalý tempo toho života, takže jsou tam i jako tyhle typy jako interpretů.
1: Liší se nějakým způsobem témata, který akcentuje třeba sever Vietnamu a jejich Vietnamu?
2: Rozhodně. Sever je víc ostřejší, drsnější, tvrdší a ten jich je tam právě v tomhle tom víc jako poetický.
1: Ty, když jsi narepoval svoji první desku No More Drama, je to tak? Ve vietnamštině, tak...
2: Ne, Saigon Stories.
1: Promiň. Saigon Stories. Tak tam se byl jemnější?
2: No, já jsem to psal Saigon Stories, já jsem jenom reflektoval ten život v Saigonu a nějaký zkušenosti té mý cesty a toho života v tom Vietnamu, kde jsem já zrovna byl. Ale zároveň, takže jsem tam pracoval úplně s jinýma nocema, já jsem prožíval úplně jiný věci, já jsem se poprvé takhle odstěhoval do Vietnamu, odstěhoval jsem se na jich sám. A prostě jsem cestoval, objevoval jsem prostě krajinu, kultury, takže já jsem procházel jakoby hodně jiným životním obdobím. Byl jsem v tom jako hodně euforický, zároveň jsem byl takový jako pyšnej, že si hledám, objevuju tu zemi jakoby podle svýho, takže jsem jako byl tak jako v jiným rozpoložení.
1: Dokážeš si představit, že by se tam někdy vrátil a žil tam třeba natrvalo?
2: No, žít už tam nikdy nebudu, ale s tou deskou, kterou jsem napsal, tak to byl jako deník, že jo, toho Saigonu, takže já třeba díky tomu vím, díky každý písnice vím, kde jsem zrovna byl, na kterém místě a kde jsem tu písničku třeba psal, nebo co jsem v ten den jedl, takže jsem si jako hezky zapsal tenhle deníček skrz tohle album, ale žít už bych tam nikdy nechtěl, protože mám tady rodinu.
1: Jaký byly reakce na tu desku mezi vietnamskou komunitou tady v Čechách?
2: No, docela dobrý ohlasy právě, ten jeden track byl docela virální, to jsem teda nečekal, takže mě to vlastně hodně nakoplo, no.
1: Tady je Radio Spin, Spin Talk, Roman a mým dnešním hostem je rapper Anky.
0: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk, každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Radio Spin.

0: a jeho host.
1: Radio Spin, Spin Talk, Roman a taky Anky. Tak řekni mi, která muzika tě utvářela jako mladýho kluka?
2: Tak v mladí jsem asi hodně poslouchal rap, ale hodně třeba, jak jsem měl blízko v tom Německu, tak hodně německé věci. Já jsem byl ještě v tom pohraničí, takže to Německo jsem měl hodně na stole. A pak tak různě, měl jsem různý jako etapy životní. Když jsem byl ve Vietnamu, tak samozřejmě jsem se čuchnul i k tomu K-popu a k té vietnamské hudbě. Tady jsem měl vždycky jako přehled, co se děje na té rapové scéně, a pak mě hodně ovlivnila indie popová scéna, tady naše jako česká.
1: Myslíš si, že nějakým způsobem tenhle ten typ soundu se promítá i do tvých beatů a do soundu tvojí muziky, kterou děláš jakoby teď?
2: Samozřejmě, jelikož lidi, se kterými dělám hudbu, nejsou, nikdo z nich není z rapového prostředí a nikdo z nich nedělá jakoby rap nebo nespolupracuje s rapovými interprety.
1: Musím říct, že když jsem četl rozhovor s tebou, tak mi přišla docela zajímavá otázka, na kterou, necituji asi přesně, spíš parafrázu, se tě většinou Vietnamci ptají jako hlavní, jestli ti rap nese peníze. Tak mě vlastně přišlo až jako skoro děsivý, že to okolí nezajímá nic jiného, než to, jestli to prostě vydělává, že jsi nám cítil nějakou jako paralelu s tou večerkou, nebo nedělá ti to prachy, tak to je super, nedělá ti to prachy, tak proč to děláš? Nevím, jestli je to takhle ostrý.
2: Bohužel, ale je to tak prostě, to takhle ten pres nebo ten tlak byl už jakoby od našich rodičů a tam prostě bohužel v tom Vietnamu to tak je, ta společnost je takhle v té východní Asii nastavená a ten kapitalismus má prostě dlouhý chapadla a my jsme to jako tady ještě odnesli jako hodně, spousta mých kamarádů vrstevníků prostě v tomhle byla strašně jako nesvobodná v té mý generaci, že nemohli moc dělat co chtějí a nás vychovávali k tomu, aby jsme jako primárně pracovali a podnikali a vydělávali prostě peníze a že se bude mít dobře, když bude mít hodně peněz.
1: Ale nikdo nešel po nějakým jakoby osobním štěstí.
2: Moc se to netraduje.
1: Co jsou podle tebe témata, který je třeba pořád akcentovat? Nedostatek peněz jsem zavnímal, toxičnost vztahu taky, poměrně mě zasáhlo i téma domácího násilí, tady budu citovat tvůj text zhruba, když mi bylo 10, volal se Benga, protože táta mlátil mámu, chodil jsem do kostela a ptal se, jestli tohle někdy skončí, což prostě na 10letýho kluka muselo být strašně prostě jako silný. Jaký to bylo volat Benga v 10 letech?
2: No, bylo to hrozný. Ne, jakoby vlastně to období, oni se pak rozešli vlastně, tak to byl jako hodně dramatický rozchod, ale my jsme měli kostel jako na sídlišti hned u domu, takže to je prostě tak, že já jsem byl jako zoufalý a nejvíc mi asi děsilo v to, že v té době jsem to neměl moc komu kde říct, jo, že tam prostě chyběla mi tam nějaká pomoc, kromě nějakých strejdů, anebo tetiček, který jakoby k nám chodili v noci domů, když máma prostě volala o pomoc, ale bylo to hrozný, no, bylo to jako noční můra.
1: Ve škole nějaký psycholog, terapeut nebyl?
2: Ne. Ani moje česká teta o tom nevěděla.
1: Styděl jsi se?
2: Styděl jsem se, no. Byl jsem uzavřený do sebe. Jediný, kdo to viděl, byl můj vietnamský strýc, který byl kamarád náš rodinej, tak ten o tom věděl, protože jsem k němu chodil domů prostě, protože jsem nechtěl chodit k nám a tak jsem mu to řekl, co se u nás děje, ale on to zároveň věděl, ale moc lidí mi v tom jako nepomohlo, což bylo to nejhorší asi pro to dítě.
1: Co bys poradil někomu, komu je 10 let a teďka třeba poslouchá ten náš rozhovor?
2: Aby o tom mluvil s kýmkoliv. Ve škole nebo jako prostě asi... Jako...
1: Musím říct, že z těch textů je to opravdu jako silný a mrazivý, jo. Stejně tak musím říct, že mrazivá byla věta si doma v teple, nevíš, jaký je to doma zdrhnout, taky prostě silná fráze, silný prožitek. Co se v něm teďka všechno zpátky odráží?
2: No, tím, že já už jsem si to sebe srovnal, už je to prostě 20 let zpátky, mě bylo 10, dneska mi 30.
1: Ono v tom textu je to taky už jenom jako taková linka.
2: No vrací se mi, jakoby já když ten text slyším, nebo prostě to někdo takhle čte, tak prostě já to mám před očima, víš, je to takový, že se tam prostě objeví a tu emoci musíš nějak potlačit, nebo ji prostě vyslat ven, ale jakoby jasně, že se mi z toho furt jako sráží, že jako žaludek a začnu prostě třeba koktat, když se nesoustředím. Prostě.
1: Musím říct, že ta tvoje deska je neuvěřitelně autentická, protože hodně raperů má texty o těžkém životě, hodně raperů má texty o tom, co všechno musí překonat, ale většinou to působí, nebo hodně často to působí jako text zvenku, to znamená, že vlastně jo, napíšu něco takovýhleho, protože to prostě bude mít příběh, ale ten tvůj text má opravdu ještě ten příběh, který zatím stojí.

0: Zajímá mě, co ty texty vyvolaly uvnitř té komunity, protože ty jsi mi říkal i mimo éter, že vlastně to není nic ojedinělýho, že to všechno jsou prostě věci, které se jako dějou. Tak co to způsobilo za vlnu, protože věřím tomu, že nějaká reaktivita silná musela být?
1: No, je to tak, že prostě ve Vietnamu se, nebo Vietnamci prostě neumí mluvit o svých emocích a často tyhle věci jsou hodně tabuizovaný. A vlastně největší problém je v tom, že prostě mě pak píšou samotní lidi, kteří mají podobnou životní zkušenost, a lidi, kteří ji nemají, je v tom vietnamském prostředí, prostě ti jsou schopni říct, že se takovéhle věci nedějou. Mm-hmm. Že Vietnam je bezpečná země a že si za své problémy prostě jako můžeme sami, že jsme neměli štěstí. Ale tak jedna věc, že tady už je spousta Vietnamců třeba dneska už zajištěných, mají stálou práci, ale v těch 90, kdy já jsem byl to dítě v tom pohraničí, kdy prostě se jeli kšefty, prostě vařilo se pervitin, pěstovala se tráva, tak to prostředí bylo prostě drsnější. Uh-huh. A ty lidi byli víc náchylnější k těm drogám, prostě k tomu hazardu a prostě nás takových bylo jako víc, ale prostě třeba moje mamka to bere jako běžnou součást života. Uh-huh. Že tak prostě tady i v tom Vietnamu a že ty muži takový jsou. A já říkám mamě, že prostě muži takový být, tak jako nejsou nutně, ale záleží za co se, jakoby, jaký je ten background, jaký jsou ty rodinný problémy, finanční stabilita a tyhle věci. Hmm.
0: Je album I Want to Feel Safe definitivním zúčtováním za tím, co jsi zažil, nebo bude třeba ještě dál podle tebe ty silný a nepříjemný témata akcentovat?
1: Tak furt tam mám nějaký skeletony, no, ale už nechtěl bych se v tom tolik utápět, ale furt je to nějaký něco, v čem v té hudbě mi to jako pomáhá se z toho vypisovat, takže tam ještě furt jako něco určitě bude.
0: Já když jsem slyšel single Happy End, tak ten vlastně na začátku na mě působí jako nějaká oslava, nebo jako nějaká oslava něčeho novýho. Vlastně i v tom textu samotným je spousta vyrovnání a klidu. Je tohleto třeba teďka nějaká etapa, ve které se nacházíš a která měla naznačit, co přijde po téhle desce?
1: No, nebudu asi, jakoby, teďko dělám na nových věcech, bude, furt jsem to já, nemůžu jakoby switchnout úplně na jiný témata, že bych začal dělat úplně jiný druh hudby, takže furt vycházím z nějakých životních zkušeností a pracuju s těma emocema, které já cítím, takže se často vracím pořád jako někam do minulosti, ale zároveň koukám i hodně dopředu a zároveň jsem hodně zpomalil v životě, takže reflektuju i nějaké jakoby zkušenosti z teďka, z přítomnosti. Takže záleží, co se bude dít a co mě zrovna jako napadne. Uh-huh.
0: V Praze žiješ na Břevnově, to není čtvrť, kde bych hledal rapera upřímně. Břevnov mi přijde klidný, takový zelený, domácí. Podle čeho jsi volil Břevnov?
1: Já tam bydlím necelý půl rok a přesně kvůli tady tomu jsem to volil. Kvůli tady tomu klidu a nějaký jako bezpečí a vlastně to tam hezký a žádnej hůd nechci, prostě chci mít prostě pohodu a s rodinkou být prostě v pohodě.
0: Jak moc je pro tebe důležitý vizuál? Ty na té desce si na louce, si obklopen zelení, ale taky zároveň mlhou a stromama. Je přesně, na mě to působilo, že přesně ten vizuál odráží i vibe nebo náladu té desky. Tak by mě zajímalo, jaký bude Přebal alba, až jednou na jednou ještě si dovolíš víc vykročit z tohle toho temného stínu a jaký je tvůj ideální šťastný vizuál?
1: No, tak nějaký rodinný portrét třeba, kde budu já s mým synem a s pejskem a s ženou. To by byla asi jako ideálka prostě.
0: Stále platí, že pro tebe je nejzajímavějším ročním obdobím podzim?
1: Asi to pro no. Teď se mi líbí i to jaro, jak je, ale ten podzim je nejkrásnější.
0: Tebe vychovala rodina, mě vychoval stesk, žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Docela silná fráze, opět jedno z témat, který podle mě je třeba nějakým způsobem akcentovat. Tak se chci zeptat, proč to tak cítíš? Protože vlastně na mě z toho jde trošku jako lítost a trošku je to škoda, že to takhle vnímáš i po těch letech, co jsi
1: Čechá. To z nás odkazuju na nějakou zkušenost, když jsem byl v té pubertě nebo mladší právě a říkali mi, všichni mi vždycky jako říkali, táhni domů. Ale to bylo takový prostě ten sídlákovský že lidem se prostě nadávalo, byly tam různý hroty prostě s lidma, a takže to se vracím k tomu, že vlastně já jsem vždycky jako reflektoval to, říkám, jako, že nemám kam táhnout, že jsem tady odsaď.
0: A teď to říkáš, ale dobře hrdě, teď to říkáš, jo, prostě, teď jsem tady prostě doma. Okay. Tak zeptám se tě ještě na jednu věc, co ty a politika? Nenapadlo tě, že všechny tyhle ty témata, které akcentuješ v muzice, jednou věnovat třeba i do politiky? Třeba by to pomohlo i tomu feelu cítit se tady z doma?
1: Tak já obecně od začátku vlastně svý hudební dráhy spolupracuju s různýma neziskovkama, hraju na různých benefičních akcích, často teďkon jsem přepisoval texty pro jednu výstavu v zahraničí, která se věnuje sociálním problémům. Občas někde se zúčastním různých přednášek o sociálních tématech a tak, takže to už je všechno jako lehce, jako politicky směto, ale není to věc, já se nechci tačit do politiky, ale rád se angažuju nebo...
0: Ve veřejných tématech.
1: Na veřejných tématech, na těch debatách, jezdím na výstavy, jezdím na různé přednášky, účastním se různých tematických festivalů společenských, takže to je věc, kterou dělám aktivně furt.
0: To je dobře, to je super. Tak jsme téměř na konci našeho povídání, tak to pojďme jako trošku odlehčit, jo. Tak s kým bys nikdy v životě nešel na pivo?
1: To vlastně i s největším nepřítelem bych si pivo dal, abych ho mohl konfrontovat.
0: OK. Donald Trump tě pozve do Bílého domu, co by podle tebe chtěl s tebou řešit?
1: Vietnamské jídlo. A cla.
0: Cla na vietnamské jídlo. Mm-hmm. Co by se s ním chtěl otevřít za tématy?
1: S ním. To já bych si to s ním pivko dal, ale jako asi bych mu řekl, ať se na to vyprne už.
0: OK.
1: Jako, ať už to vzdá, ať už toho nechá, prostě si užije v klidu důchod.
0: Kdybys byl ministrem ve vládě, jakou oblast bys chtěl mít na starost?
1: Kulturu.
0: Za co bys na olympiádě dostal zlato?
1: Na olympiádě na co bych dostal zlato? Jo. Tak já hraju badminton, za to bych chtěl zlato.
0: OK. Co bys chtěl, aby o tobě jednou napsal bulvár?
1: To nic, prosím.
0: OK. V jakém filmu, který už existuje, by ses chtěl zahrát a jaká postava by to byla?
1: Teď film, ve kterém bych chtěl zahrát, co existuje. Teď se mi líbila Chiméra se to jmenuje. Mm-hmm. Tak já bych si chtěl hrát toho, co hledá ty poklady v těch hrobcích.
0: Uh-huh. Je rok 2080, na konzervatoři se studenti probírají historii rapu, narazejí na tvoje jméno, na tvoji desku, tak co bys chtěl, aby o tobě řekli? Jaký byl Anky?
1: No doufám, že byl, pravda je, že byl real.
0: Že byl real, OK. Jak by se jmenovala knížka, která by popisovala tvůj život?
1: No more drama.
0: Máme to za sebou. Děkuju ti za návštěvu, děkuju ti za příjemný a hluboký povídání. Další Spin Talk je za náma, hostem aktuálního vydání Spin Talku byl rapper Anky. Jeho aktuální deska se jmenuje I Want To Feel Safe a rozhodně stojí za poslech, pokud si ještě neslyšel. Spin Talk poslouchejte pravidelně každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin, poslouchejte na Spotify kanále Rádia Spin nebo sledujte i s videem na YouTube kanále Rádia Spin. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: No zdravím, zdravím, dobrý dopo, posloucháš Radio Spin, s tebou je opět Krištof. Máme tady neděli 23. srpna, svátek má Sandra. Já jsem si myslel, že Sander bude hodně, ale když jsem si to googlil, tak je to něco málo kolem 5000 v České republice, takže celkem vzácný jméno, pokud ho máš, tak všechno nejlepší. No a my budeme dneska pokračovat v hudebním víkendu, ve kterým se spolu zaměřujeme na kombinaci rapu a popu. Něco jako Sergej Barakuda a Krajčo, jenom my si to dáváme ze zahraničí a ne teda úplně český. Každopádně toho Krajča tady doufám taky občas pustím. No a písničky na přání nebudou chybět, pak mrknem třeba na to, jak se z Krkonošů pomalu stává Austrálie, ale tohle to všechno si dáme až po počasí. No a počasí dneska celkem překvapivý, já jsem čekal, jak bude pršet stejně jako včera, jak bude foukat ten studený vítr, ale musím říct, že dneska jsem se pro mikinu domů nevracel, takže asi fresh. Po celé České republice momentálně průměrná teplota 14 stupňů Celsia, na většině území máme skoro jasno nebo jasno, výjimkou je Praha, kde je těch mráčků trošku víc, ale i tak to sluníčko tam občas pableskne. No a co se nějakých denních maxim týče, tak ty vystoupají zhruba ke 22 stupňům, takže chladnější letní den, ale pořád letní den.
1: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

0: To, co slyšíš, černý na bílým, potáni si more na to, že se nikdy nezmění v Johnny. Autanec, autanec, autanec, autanec, na rádiu Spin.
1: Československá scéna, rádio Spin.

0: Rádio Spin. Pokud jste na Rádio Spin poslouchali komunikátor i včera, tak víte, že jsem říkal, že máme strašně rád, když se stane něco zábavného. Třeba, že má někdo narosky a přeje si něco, nebo když jsou někde na grilovačce, nebo skáčou zrovna do vody a chtějí si k tomu něco málo zahrát. No a právě teď se mi to stalo, jo? Oj, ty tam běžíš někde?
1: Jo, jo.
0: Tak co ti tam dáme k tomu běhu?
1: Stojí se ti. No tobě, všem.
0: Kámo, já to miluju. Kolik běžíš?
1: Jenom 5, mám před sebou kilák.
0: Jo, jenom 5, mám před sebou kilák. Tohle to, kdybych chtěl uběhnout, tak já bych podle mě úplně natáhnul bačkory. Každopádně, vybrali jsme tady Indy a Vič z tvojí čtvrti, pouštím ti to tam, ten poslední kilák. Zandej úplně na max.
2: Ladíš Rádio Spin
3: a komunikátor s Krištofem.

0: Spin. Hudební víkend na rádiu Spin pokračuje, s tebou je Krištof. No a v tomhletom hudebním víkendu řešíme rap a pop, respektive tracky, na kterých se ten rap a pop krásně míchá, kombinuje a hezky to do sebe zapadá. No a když se řekne rap a pop, tak si myslím, že většina z nás si vybaví hlavně Eminema a Rihannu a jejich spolupráce. Začneme Eminemem a Rihannou na tracku Monster z roku 2013. Eminem, ten tady řeší především svou vlastní slávu, ten tlak, který s ním přichází a všechny ty démony, které se člověku můžou honit hlavou. Naopak Rihanna dostane ten ikonický refrén o monstru pod postelí, jakože metaforicky, nemyslím ten energetický nápoj, a dohromady to působí jako takovej rozhovor člověka s vlastními vnitřními problémy. Ta písnička se stala tehdy fakt obřím hitem, dostala se na první místo amerického Billboard Hot 100 a bylo to i tak v řadě dalších zemí, takže myslím, že ověřený banger. No a s druhou písničkou se vrátíme o 3 roky před, protože jejich úplně první společná spolupráce byla ještě mnohem větší bomba. Love the way you lie, to vyšlo v roce 2010 a vlastně je to dost temná věc, přestože většina lidí zná hlavně jako jeden z těch největších popových hitů své doby. Ona ta písnička vypráví o destruktivním vztahu, ve kterým se ta láska míchá s hádkama a s násilím a sem tam pěkný slovíčko, sem tam nadávka, stejně ten jeden od druhého nemůže odejít, známe to. Eminem, je to takový roleplay, protože Eminem tady rapuje z pohledu muže v tomhle toxickém vztahu, zatímco Rihanna přináší refrén z druhé perspektivy. No a že to nebyl jen tak malej, ledajaký hit, dokazuje samozřejmě i číslo 1 na americkém Hot 100, kde Love the Way You Lie strávilo neskutečných 7 týdnů.
1: Dvojitá dávka popových tracků, kterým rap dodal švih. Pop a rap v hudebním víkendu na rádiu Spin.

0: Přečtu DPH. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se regionu týče, tak nehody mi tady svítí dvě, a to v Ostravě. Jedna je tam na ulici 17. listopadu, no a druhá na křižovatce ulice Ruská a Štramberská. Jinak jsou regiony poměrně fresh, takže se přesunu na dálnice. Tady mi svítí nehoda na D1, kilometr číslo 275 ve směru Ostrava. Měly by tam být sobě dvě vozidla, je tam nějaký lehký omezení v dopravě, takže opatrně. No a Praha ta hlásí jedinou bouračku, a to na jižní spojce na sjezdu na Chodovskou. Jinak je to všechno fresh. Kdybys měl nějaký jiný info o tom, co se děje na silnicích, nebo v Praze, tak 210 32 30 30 anebo naše mobilní apka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: právě teď hrajeme přání z naší mobilní aplikace.
1: No a hrát budeme podle Mikyho, který mi tady napsal: Čus Krištofe, zahrál bys mi plus Sáru Rika z Cigarety. Nějak jsem jí předtím nemusel, ale tento týden jsem slyšel její písničku v rádiu a začalo mě to bavit. Bude to pro všechny, co zrovna vstávají a míchají kafe. Díky. Hele, tak ti přeju krásný ráno a musím říct, kámo, že to mám vlastně úplně stejně. Když ta Sára Rika přišla do Milion Plus, tak jsem byl trošku skeptický, říkal jsem si, tyjo, co to bude, prostě, já nevím. No a pak jsem slyšel písničku, myslím, že Ups and Downs to bylo, a říkám si, wow, je to fresh, je to svěží závan, jak do Milion Plus, tak na českou scénu, takže naprosto chápu tady ten tvůj postoj. Sára Rika z Cigarety, letí to přímo k tobě. Kdybys i ty chtěl něco zahrát, tak buď to volej na číslo 210 32 30 30, anebo můžeš jako Miky takhle poslat pěknou voiceovečku nebo zprávu do apky, ale radši tu voiceovečku, dík.

0: Rádio Spin ve tvých uších, máme tu neděli 23. srpna, svátek má Sandra. No a já jsem včera tak jako bloumal přírodou, jo, a říkal jsem si, to je krása, co tady v tom Česku máme. A napadly mě Krkonoše, Šumava a hlavně ty Krkonoše, to bylo důležitý, protože jsem si říkal, hej, jsou tam krásné lanovky, borůvkový knedlíky, jo, ty hajky, Krkonoš možná tak. No a nově je v Krkonoších taky Klokan. Jo, slyšíte správně. Na Trutnovsku totiž už asi 2 týdny pobíhá jeden vačnatec, který nikdo neví, jak se tam úplně dostal, jo. Nejpravděpodobnější teorie je, že tenhle ten týpeček utekl z polský zoo, jenže to nejlepší na tom je, že ta polská zoo je od českých hranic asi 20 kilometrů. To znamená, že týpek si reálně udělal výlet. Normálně do kapsy klokaní zbalo sváčů, ne, dal si tam pitíčko a odskákal si na výlet do Krkonoš. Ta jeho česká dovolená je evidentně velmi pracovní, protože jeden lesník ho potkal normálně v mlze, když se kousíček potuloval u nějakých prací v lese. Potom nějaký druhý lesník potkal, když Klokan seděl u kanistru s benzínem. Hele, jako člověk by skoro čekal, že mu tam chybí nějaká reflexní vesta, sváča a motorová pila a je to úplně fresh. Jo a by the way, tohleto není jediný případ, kdy tam utekl Klokan, protože když jsem si to dohledával, tak na mě vyskočila nějaká zpráva z roku 2019, kde tam ti Klokani na Trutnovsku utekli dokonce 2. Takže nevím, jakože vidím v tom jakýsi pattern, jo? On se tam prostě tak potulovali 2, teďka je to 1. Náhoda? Nemyslím si. Náhodné určitě není ani dnešní počasí. Po celé České republice průměrná teplota 17 stupňů Celsia, na většině území máme jasno nebo polojasno. No a takhle to vypadá, že by to mělo být celý den. Dešťů jsme se včera asi úspěšně zbavili, protože dneska mi to nevyhazuje ani jeden mráček. Naopak ta maximální teplota vystoupá někam ke 22, na Moravě možná i 25 stupňům, takže myslím, že to dneska bude hodně fresh. Máme 9:56 a ty posloucháš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Spin. Pokračujeme v písničkách na přání a tentokrát se mi do apky ozval týpek, který si říká, že je robot. Mě už by fakt zajímalo, jak ten robot vypadá, protože ten hlas to je něco.
1: Ahoj, tady robot. Neměl bych tam od vlačky syna novej svět? Rád bych si to poslech pro všechny spinery, který se cítěj jako robot.
0: Hele kámo, takhle robote, já jsem si myslel, že tě zklamu, protože jsem nevěděl, jestli tady máme Vlaďky syna, ale našel jsem tady tu písničku, jestli si myslel teda Vlaďky syna Novej svět a vlastně díky za to, protože tohle to jsem slyšel naposled, když Vlaďky syn byl v Dumek, asi tak rok zpátky, nebo kolik už to bylo a musím říct, že tehdy mě na tom strašně bavil ten beat, který dělal Magenta, který ho možná znáte, pokud posloucháte Pejna nebo Ruka, tady celý ten squat, takže pouštím to tam, no a kdyby si i ty chtěl něco zahrát, tak 210 32 30 30 a nebo můžeš takhle poslat voiceovku jako robot.
2: Ladíš Rádio Sven a komunikátor s Krištof.

Spin. Hladíš Rádio Spin, s tebou je Krištof, no a v tomhletom hudebním víkendu probíráme rap a pop. Minulou hoďku jsme si dávali Eminema a Rihanu, no a teďka u toho Eminema trošku zůstaneme, ačkoliv už na jiných trecích a na jiných spolupracích. Začneme Eminemem a Didou na písničce Stan. Tohleto je jeden z těch tracků, který nejsou úplně jenom písnička, ale vždycky jsem to měl v hlavě jako takový malý film. Eminem se v něm stylizuje do svého fanouška, který se jmenuje Stan, no a ten je rapperem úplně posedlej. S každým dalším dopisem se ten jeho obdiv tak jako mění v něco mnohem temnějšího a Eminem tím vlastně postupně ukazuje, kam až může zajít nezdravá posedlost celebritou. Dido tomu dává kontrast, protože Eminem tam rapuje tak jako nervózně, no a Dido přesně má ten refrének, že jo, uklidňujícím dojmem. Je to skvělá věc. Mimochodem, to slovíčko Stan se potom po této písničce zžilo a kdykoliv vám někdo řekne, že je Stan, tak to nejspíš znamená, že je fakt extrémně oddaný fanoušek Eminema. Potom přeskočíme do roku 2014 k úplně jiný spolupráci Eminem, Sia a písnička Guts Over Fear. Tady už nejde o žádný příběh fiktivního fanouška, ale spíš o Eminema samotného. On tady řeší svoji kariéru, pochybnosti a taky strach z toho, že už třeba nedokáže překonat sám sebe. Sia tak tomu přidává velkolepý emotivní refrén.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se regionu týče, tak jediná nehoda mi tu svítí v ulici 17. listopadu v Ostravě. Dálnice jsou na tom trošku hůř, nehoda mi tady svítí na D1, kilometr číslo 275 ve směru Ostrava. Zároveň si na D1 postojíš při příjezdu do Brna od Prahy, momentálně mi to hlásí nějakých 20 minut zpoždění. No a Praha, ta je úplně fresh, tak připomenu třeba uzavírku Krejcárku, kde probíhá rekonstrukce a doprava je tam vedená jednosměrně, takže pokud jedeš Krejcárkem dolů na Palmovku, tak si v pohodě, pokud jedeš opačným směrem, tak to budeš muset obět přes spojovací.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin. Radio

0: Rádiu Spin.
1: Jdem na další písničku na přání, o kterou si tentokrát řekl Kuba chvíli zpátky na telefonu.
2: Dal bys mi tam Dilema od Aktora. Všel jsou tady v našem autě, my teďka jdem na výlet do Modravy na takovej desetikilákovej výletík.
1: Hezky.
2: Tak to posílám tady všem.
1: To je krása, kávo. Hector, Dilema, letí vám to tam. Upřímně vám celkem závidím, protože miluju takhle dopolední procházky lomeno hajky, takže těším se, že jakmile dneska odejdu z rádia, tak si těch 10 kiláčků dám do noh taky. Každopádně, kdyby si ty chtěl něco zahrát 210, 32, 30, 30, já jsem tady na tom čísle, anebo taky projíždím naši mobilní apku, kam můžeš poslat nějakou pěknou voiceovečku.

Let's go! Dohrával nám XXXTentacion. Máme tu neděli 23. srpna. Svátek má Sandra, takže všem Sandrám ještě jednou všechno nejlepší. A já jsem tak trošku zabrouzdal vedle sebe, protože tady mám krásný kalendář, jo. Nevím, kdo ho do toho studia donesl. Každopádně je to myslivecký kalendář. Jsou tam fakt krásný obrázky myslivců, jak jsou na lovu. Ale občas tam najdete fakt jako zajímavé věci. Třeba, že v pondělí odlétal čáp bílý, nebo v úterý 18. jo, nejmladší jeleni vytloukají paroží. To je taková extra potřebná informace. A já jsem se schválně podíval, co je tam dneska. A musím říct, že musíme popřát krom Sandrám ještě někomu, protože svátek slaví piškoty. Jo, piškoty. A teď nemyslím jako piškotky, víte co, někdo na to má takový názor, že co to je, takový maličký, je to nic, dáš to jednou do huby, spolkneš, čau.

0: promění z predátora v mazlíčka, je to skvělá věc. A navíc mají fascinující vlastnost, jo. Minimálně teda vždycky, když si já koupím piškoty, tak si říkám, OK, dám si 3, 4, 5 a končím. A stejně za 2 minuty potom stojím nad tím prázdným sáčkem a říkám si, Hergot, kde se stala chyba? Takže, pokud dneska někde potkáte piškot, to je jedno, kde jo, v krámě nebo kdekoliv ho uvidíte vystavený, tak mu věnujte, prosím vás, chvíli respektu. Je to jedna z mála potravin, která dokázala přežít naše dětství, dospívání a vlastně si ji tak nějak držíme až doteď. Tolik o piškotech a ještě se podíváme na počasí. Po celé České republice průměrná teplota 18 stupňů Celsia. Na většině území máme jasno nebo skoro jasno. Výjimku mi tady tvoří Pardubický kraj, kde je napsáno, že je oblačno. Tak nevím, jestli si z Pardubic klidně pošli fotku oblohy do naší jabky, abych se přesvědčil, že to tak je a že tady nehlásím kraviny. Každopádně, co se těch denních maxim týče, tak odpoledne teploty vystoupají někam ke 21 stupňům. Výjimku opět tvoří Brno, kde by mělo být takových zhruba 25. Tak či tak, pršet by dneska nemělo, takže to bude všechno fresh.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin Death Double. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin Death Double.
3: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

0: od restaurace Jemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Děje se u tebe něco zajímavého? Koncerty, mejdany, party. Řekni nám to přes apku Radia Spin nebo přes telefon 210 32 30 30. Pustíme to dál. Jsme tvoje Radio Spin.
2: Za 4 minutky máme 11 hodin a ty dál posloucháš Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. It's okay, okay.

0: Jdem si dát další písničku na přání, která tentokrát putuje za Lukášem, kterého jsem měl na telefonu pár minut zpátky.
1: Hele, můžu tě poprosit Casanova Bulhár Zlatý kluk. Mm-hmm. Pošli to mě, zrovna hraju FIFU za Manchester United, takže...
0: Kámo, můžete slyšet na konci moje rozhořčení, protože prostě někdo tady zavolá a řekne, jo, my jdeme tady hezky jako na vejlet, jo, na výšláp, taková 10-kilometrová túřička, kámo, dal bych si túru, jak svině, teďka mega bych si dal túru, a do toho druhý týpek, jo, tak já hraju FIFU teďka na plejáku, že jo, kámo, potřebuju, aby tady ve studiu Spin byl pleják a já tady mohl hrát, nevím, kdy to budu stíhat sice, ale Romane, jestli posloucháš, prosím, chtěl bych tady plejáku.

0: Stále ladíš Radio Spin, stále s tebou Krištof a stále si tu každou hoďku dáváme hudební víkend, ve kterým se zaměřujeme na rap a pop, respektive tuhletu kombinaci na jednom tracku. Už jsme tu měli v jedný hoďce Rihanu jakožto zástupkyni popu, potom jsme si dali Eminema jako zástupce rapu, no a teď si dáme něco, nad čím určitě půlka lidí ohrne nos, a to bude Justin Bieber. Jo, chápu, naprosto chápu, ten hej, když jsem byl malej, tak jsme všichni říkali Justin Bieber, ale musím říct, že čím víc jsem starší, tak se na to dívám trošku nezaujatýma očima a říkám si, že ten člověk vlastně v tom žánru, který dělá, je fakt dobrý a je celkem špička. Takže si od něho dáme dva tracky. Prvním bude s Chrisem Brownem Next to You. To vyšlo v roce 2011 a je to taková klasická velká pop R&Bčková balada o tom, že když člověk někoho opravdu miluje a chce stát po jeho boku bez ohledu na to, co se děje kolem. Krása. Zamáčknul jsem slzu. Fun fact, Justinovi bylo v té době vydání teprve 17, takže je docela zajímavý slyšet ho vedle Chrise Browna, který už tehdy měl za sebou několik let velký kariéry. No a videoklip na ten tě nalákám, protože ten je o něco víc dramatičtější než ta písnička. Odehrává se během takový velký katastrofy, která postupně ničí město, všude jsou exploze, lidi utíkají a Justin s Chrisem řeší jedinou kardinální věc. Být se svou drahou polovičkou. Jaká to krása. No a potom skočíme o 10 let dál k skladbě, který jméno se bojím vyslovit, ale řeknu ho, Peaches. Původní Peaches vydal Justin Bieber v roce 2021 jako samostatný single, no ale potom to dostalo remix. A na ten, tyjo, musím říct, že celkem hvězdnou sestavu si pozval Ludacris, Usher a Snoop Dogg. To už je takový skoro generační sraz amerického hiphopu. Ludacris rapuje, Usher, to je pro Biebera docela symbolická postava, protože Usher byl jedním z lidí, který Bieberovi pomohli na začátku kariéry, no a Snoop Dogg samozřejmě přináší ten svůj typický vyčilovaný rap.
1: Dvojitá dávka popových tracků, kterým rap dodal švih. Pop a rap v hudebním víkendu

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Když mrknu na regiony, tak mi tady nehoda svítí v ulici Rabasova v Ústí nad Labem, jinak jsou regiony poměrně fresh. Dálnice, tady svítí nehoda na D1, kilometr číslo 275 ve směru Ostrava. Další poměrně čerstvá nehoda na D1 je exit 196 u Brna ve směru Praha. Je tam překážka na vozovce a kvůli tomu tam momentálně vznikla kolona, ve které postojíš 40 minut. Co se samotný Prahy týče, ta je naprosto fresh. Každopádně, kdybys měl nějaký jiný info, tak určitě posílej info do apky, anebo mi to můžeš říct na čísle 210 32 30 30.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spin.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc repu v repu.

0: Rádio Spin ve tvých uších, jsme zhruba v půlce hoďky a to znamená jenom jediný další místečko na písničku na přání, o kterou si tentokrát zavolal Radek.
1: Bobby Blaze, Mary Jane.
0: Dáme tam Mary Jane, komu to pošlem?
1: A bude to pro pokoj 221, pro holky a pro moji lásku Kamilu Poláškovou.
0: A jsme zase tam, zase si jdem vyjadřovat lásku přes rádio, je to krásný, dělejte to víc, kdybych měl holku, taky tady taky hraju songy.
2: Ladíš Rádio Spin
3: a komunikátor s Krištofem.

0: Máte dost práce, bolí vás záda z kancelářský židle, šéf vám už po třetí dneska napsal, máš minutku? A vy víte, že to rozhodně minutka nebude? Máme pro vás řešení. Představujeme vám Afterwork on Tour Summer Affair. Jedinečnou cestovní kancelář pro všechny, kteří se rozhodli, že po pracovní době už prostě pracovat nebudou. A co je na tom nejlepší, ptáte se? Já vám to prozradím. Nemusíte zatím ani do Prahy. Afterwork se totiž vydává přímo za vámi. Nejbližší zastávka je 28. srpna v Teplicích. Pak se přesouváme do Karlových Varů. 9. září dorazíme do Prahy, kde se mimochodem objeví i pár našich lidí z Rádia Spin, takže pokud jste nás chtěli někdy vidět přímo mimo vysílání, máte šanci zjistit, že i my jsme ve skutečnosti jenom lidé a možná i docela příjemní. Potom nás čeká ještě Rakovník, Kolín a Hradec Králové. Na místě vás čeká hudba od Mikea Trafika, Oriona, Robota, Noára, Double J a nebo Nerze. No a něco dobrýho k jídlu, drinky, zahrádky, voda, promenády a především atmosféra typu zítra vstávám do práce, ale to je problém zítřejšího já. Na některých zastávkách navíc najdete pop-up od Jim & Co, jinde zase Never Enough, takže každá zastávka bude trošičku jiná. Takže si do kalendáře napište svoje město, kolegům v práci řekněte, že dneska končíte přesně v 5 a pak už jen sledujte, kam se Afterwork on Tour Summer Affair vydá. Tohle to byl Telefhopping s Krištofem Švehlíkem. Jo, co se to stalo? Vůbec nevím, co se tady teďka dělo. Každopádně počasí. Po celé České republice průměrná teplota 19 stupňů Celsia. Trošku nám přišly mráčky, protože na většině území máme polojasno, ale nic extra hroznýho to není, protože pršet by dneska vůbec nemělo. Maximální teploty se vyšplhají někam ke 22 stupňům Celsia. Jedinou výjimku tvoří Brno, kde je hlášeno 24. Nevím, co v tom Brně děláte, že je tam tak teploty.
1: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz
2: Radio Spin vítá všichni.

0: jsme Rádio Spin. Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
1: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
0: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
1: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psanocaves.cz.
3: Za 5 minut máme 12 hodin. Pravý poledne na Rádiu Spin.

0: Spin. Jdem si dát další písničku na přání, no a v tuhle tu chvíli mám na drátě Janka. Čus!
1: Čau, čau.
0: Hele, mě úplně překvapilo, jak jsem to zvednul, jak jsi dneska pozitivně naladěný úplně. Máš dobrý den?
1: Jo, neděle.
0: Jo, aha, to se někdo má. Nemáš pracovní neděli, jo? Máš volníčko.
1: Volničko, volničko, zítra mám pracovní už.
0: No jasně, pondělí nejhorší den tyho celého týdne.
1: No, ani ne, hele.
0: Fakt jo, jsi jeden z těch lidí, co pondělí mají rádi.
1: Já chodím normálně do práce rád, já mám v pohodě práci, hele.
0: Kámo, tak to má být, jestli děláš práci, která tě baví, tak to nejlepší. Já to úplně stejně, protože tady hraju na přání, takže co si pustíme?
1: Jasně, od toho Manymana, od toho 50 centa.
0: Yes, hodím ti tam 50 centa, Manymana, chcem to někomu poslat?
1: Jo, všem lidem, co mají krásnou neděli, tak jako já.
0: No tak to je super, tak doufám, že vás to pozitivně nabilo. Já ti moc
1: a tobě do rádia.
0: Jo, jo, jo, já to věděl, konečně někdo mi poslal songu. Bengru,
1: jasný,
0: tak užívej
1: ať máš krásný den.
0: Děkuju a ty taky užívej den, čus.
1: Jo, jo, díky, čau.

0: Prázdninový Spin ráno.
1: Ex-prezident Miloš Zeman oznámil, že by se nebránil další kandidatuře na prezidenta. Takhle, nechci, děkuju, ale na druhou stranu by to byla docela sranda, ne?
2: Takže pane řediteli, kde máme popelníček?
1: No a tak jsem po vás pátek ráno chtěl, abyste mi řekli, co budete dělat o víkendu, a to hezky po zemanovsku. No a nejlíp se s tím popral Miloš Zeman Roman.
3: Krásné ráno, Dominiku Spinneri, tady Miloš, teda Roman s Milošem. Na tento víkend konkrétní plán nemáme, ale možná, že by dcera Eliška se chtěla podívat do Terezína. Takže moje hláška, kdybyste měl mozek, už je tady popelníček, se možná ještě objeví. Mějte se všichni krásně a užívejte.
1: No tak užívejte zbytek víkendu a já vás tady teďka nechám chvilinku s Krištofem, ale nebojte se, vrátím se, takže se slyšíme zase za týden. Mějte se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švech. Prázdninovým Spin ránu, každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.
4: Nemáš ty prachy pro mě čistý, tak je vyper.

0: Spin. Radio Spin ve tvých uší, Krištof za Majkem, no a pokračujeme v hudebním víkendu na téma rap a pop. No a teď tu máme dvojici, u kterých bych si na papíře řekl, kamo, to je nesmysl. Je to Busta Rhymes, toho určitě znáte, rapper, obří energie, ta sekaná, rychlá flow, no a oproti němu Mariah Carey. To je žena, která dokáže zpívat extrémně vysoko a zároveň každým rokem, někdy kolem začátku prosince, mě začne otravovat, když vleze ze svý kopky, kámo, a potom ve všech obchoďácích rádích v televizi slyším to její All I want for Christmas is you. Omlouvám se, to byl takový můj osobní výlev. Každopádně, od těchto dvou si nejdřív dáme song Where I Belong z roku 24, kde Basta působí trošku klidněji než ve svých nejšilenějších rapových jízdách, no a Mariah tomu dává přesně ten popový nádech, který je potřeba. Ale abychom pořádně nasáli tyhle ty dva, tak se vrátíme zpátky do roku 2002 se druhou písničkou I Know What You Want, protože tihle ti dva interpreti mají spolu velkou historii. Tady na tomto tracku už je Basta přesně takový, jaký ho známe, výrazný, energický a je prakticky nemožný ho přeslechnout. Naopak Mariah přináší ten hladký, chytlavý refrén a najednou z toho máte track, který se vám nalepí do hlavy na několik dní. Já si myslím, že je celkem zajímavý slyšet tyhle ty dvě songy po sobě, protože jsou to zdánlivě dva interpreti, kteří mají úplně jinou hudební osobnost, jsou úplně odlišní, ale jakmile se potkají, tak se překvapivě dobře doplňují.
1: Dvojitá dávka popových tracků, kterým rap dodal švih. Pop a rap v hudebním víkendu

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, teďka bude opravdu rychlá, protože se toho díky moc neděje. Když se podívám na regiony, tak jediná nehoda mi tu svítí v ulici Klacká v Náchodě, jinak je to všechno úplně fresh. Dálnice jsou na tom mírně hůř, nehoda mi svítí na D8, kilometr číslo 14 ve směru Praha, jedna taky na D1 na kilometru 321 ve směru Brno, díky tomu si tam počkáš 5 až 10 minutek, ale nic extra. Praha, ta je úplně fresh, ta je čistá jak slovo boží, každopádně pokud máš nějaký jiný info o tom, co se děje v dopravě, tak 210 32 30 30 anebo naše mobilní apka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Helena.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Já už jsem to říkal ráno a řeknu to znovu. Já mám rád, když se v tom komunikátoru stane něco zajímavého. Třeba že někdo volá a má narosky, tak si něco krásného přeje. Třeba ráno jsem tady měl týpečka, který mi volal, když běhal 5 kiláků, že jo. A normálně při běhu mi zavolal, že chce pustit písničku. Super. No a teď se stalo ještě něco lepšího. Já jsem měl chvilku zpátky na drátě Michala a poslechněte si to sami.
1: Ale dneska bych měl speciální přáníčko a bylo by to výběr podle Krištova, ať si taky udělá jednou radost, protože mu to zatím nikdo nepopřál za tu dobu, co je v éteru.
0: Podle Krištova?
1: Krištofa.
0: Dobře, zeptáme se Krištova.
1: Já jsem velká čeština.
0: Krištove, jsi tu někde? Krištove, pojď si vybrat písničku. Bohužel Krištova jsme nenašli, ale našel jsem tady Krištofa, právě teď s váma tady mluví přes mikrofon. Děkuji ti, Michale, že jsem si i já tady mohl vybrat. Fakt mám pocit, že se mi to ještě nestalo tady v komunikátoru. No a já jsem projížděl náš playlist sáhodlouze, protože já miluju všechnu muziku. Ale jak už jsem říkal, kromě rapu, tak asi druhý nejposlouchanější žánr mám nějakou elektroniku a já jsem tu našel legendární Prodigy a skladba se jmenuje Omen, takže si ji tady jdu pustit, jdu si tady poskákat ve studiu a trošku si tady se Zuzkou zatancujeme.

0: A je to tady, vámy a pánové, vážení spinneři, máme tu neděli 23. srpna, svátek má Sandra, všem Sandrám ještě jednou všechno nejlepší. No a jednu takovou záhadnou Sandru už mám tady před sebou ve studiu, schválně si poznáte, o koho jde, promluv prosím tě.
1: Čau spinneři.
0: Zkus říct ještě nějakou větu. Řekni třeba, jak jsi měla včera.
1: Jak jsem se měla, včera jsem hrála představení v dešti a ve větru a tak no.
0: No trošku to přeskočilo, teď ti to mluví najednou, co? Hele, já vám ji prostě napráším, ona tady přišla, jo, vůbec nechtěla říct, že včera kalila, nebo vůbec nevím, co se stalo.
1: Ne, jsem nekalila, to je první záležitost, jako to já jsem nekalila.
0: Jo, a co jsi dělala teda?
1: Hrála jsem představení.
0: Jo, tak ona, aha, takže ona hrála divadlo. Pojedeme na Ibicu. Každopádně můžete slyšet, že Zuzky hlas bude dneska velmi nakřáplý a bude to velká sranda.
1: To bude velká sranda.
0: Bude.
1: Jo, já jsem jak tvůj mladší mutující brácha.
0: Nemám mladšího bráchu, takže ani nemutuje.
1: Ale já jsem jako.
0: Jenom ty jsi jenom jako.
1: No.
0: Dobře, v tom případě já jsem takhle adoptoval Zuzku. Prosím vás, spineři, apeluju na vás, dneska ji hodně volejte, protože ona ten hlas potřebuje procvičit. Takže žádný voiceovky, prosím, kdybyste chtěli zahrát písničku na přání, normálně ji zavolejte, zkuste s ní chvilku pokecat, ona samozřejmě potřebuje ty hlasivky rozproudit, že jo?
1: Přesně,
0: tak jdeme na Ibicu. Jdem si dát ještě počasí, Zuzko.
1: Jo, mega.
0: Ne, dobrý, už začne nemluv, šetři hlas, já to tady nějak odkecám. Takže, po celé České republice průměrná teplota 19 stupňů Celsia, už to začíná vypadat pěkně. Na většině území nám ale přišly mráčky, takže máme oblačno, no a ty denní maxima vystoupají někam ke 22 stupňům. Jediný to Brno mi tady pořád hlásí 24. Já nevím, v Brně je vždycky teplej na téhleté mapě.
1: No, a tak mají tam žlutou trávu.
0: Vůbec nevím, co tím Zuzka chtěla říct, každopádně se s váma loučím. A slyšíme se zítra a vlastně po celý zbytek týdne hezky ráno na ranním spinu, protože Dominik tu není, tak si to dáme hezky. Uděláme si to pěkný zkrátka, takže buďte na tu Zuzku hodní tady. Čus. Ahoj Zuzko.
2: Spin Radio.
3: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

0: na Penery, mediální partner Radio Spin.
1: Dámy a pánové, After Work on Tour je koncert.

Filipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, my máme 23. srpna, neděli, svátek mají Sandry, všem Sandrám přeju krásný den. S Krištofem jsme se tady bavili, že Sander je 5000 v České republice, což jsem nevěděla. Je pravda, že já znám jednu Sandru, takže té jedné Sandře přeji krásný den a všechny ostatní Sandry jste speciální. Jak můžete slyšet, můj hlas zní dneska jak mutující kluk anebo nějaké rocker po třech koncertech a neprospaných nocích. Prostě tohle se stane, jako když hrajete představení, jste v klimatizovaných místnostech a tak dále. Zní to teďka dobře, včera to neznělo dobře, takže asi tak, takže mě omluvte dneska. Každopádně, co nás čeká hudební víkend, pop a rap, budeme tam mít velký bangry a taky nebude chybět komunikátor, takže volej na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku a já už tady mám na drátě Elišku. Eliško, slyšíme se?
2: Ano.
1: Eliško, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Prosila bych Kalina Vystáci. Uh-huh. A je to pro mýho staršího nevlastního bráchu Patrika.
1: Ok, to je hezký, Eliško. Dávám ti to tam a měj hezký den. Čau.
2: Děkuju. Na shledanou.

0: Plešíka ve spojení s Dorianem a budeme mluvit o tracku Proud. Takhle, já zbožňuju Doriana, jo? Je to pro mě jakoby absolutní frajer. Tenhle track ve spojení s Adamem Mišíkem je rozhodně zajímavý počin. Adam Mišík je totiž zase frajer pro jiný holky. A z toho vyplývá, že uslyšíš track od dvou velkých frajerů, takže to je super. Jako druhý si dáš track Adam Mišík na featu René Dunk, Slow Mo. Tento track mi rozhodně evokuje rok 2016. Barevný vlasy, skinny jeany a už jsem dokonce i přišla na to, proč měl Adam Mišík takovej hype. Když se podíváte na videoklip k tomuto tracku, tak je jakoby v mega Justin Bieber vibe. Tak jo, Adam Mišík na Radio Spin právě teď, rap a pop.
1: Dvojitá dávka popovejch tracků, kterým rap dodal švih. Pop a rap v hudebním víkendu

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Pojďme se podívat na dálnice na D1 na 174. kilometru ve směru na Prahu je nehoda. Jsou tam v sobě dva osobáky, tak tam dávej pozor. Co se týče regionu, tak v ulici Kladská v Náchodě, tam je nehoda 3 aut, dávej tam velký pozor. A Praha je jinak čistá, dokonce i centrum je průjezdný, takže krása střídá nádheru. No a pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30, nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš si Radio Spin a s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin. Radio Spin.
2: Miluju mě nenavidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super

0: Ladíš Radio Spin na majku, je s tebou Zuzka. Já už tady mám další hlasovku dne a ta bude samozřejmě od Davídka.
1: Čau Zuzko, tady David. Zahraj mi tam prosím tě písničku od Ega, Žijeme len raz. Bude to jenom pro tebe do studia, ať máš hezký den. Tak užívej den s tím nejlepším rádiem. Tak díky, čau.
0: Já díky za hlasovku a dáme si tam největší letní pecku Žijeme len raz.

0: Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka. No a dnešní internet je plný AI fotek, který vypadají mega real, ale potom všem dojde, že by se to nemohlo reálně nikdy stát a je opravdu někdy fakt těžký rozeznat, jestli jde o AI fotku nebo reálnou fotku. Ale teď na mě na internetu nedávno vyskočila fotka, kde byl datel v letu a na tom datlovi seděla lasice a normálně s ním jako letěla. A nebyla to AI, je to reálná fotka anglického fotografa, klidně si ji najděte, myslím si, že vám ji Google najde hnedka. A já jsem si říkala, tyjo, přírodní bolt normálně, proč se o tom nemluví víc, že datlové vozí zvířátka po lese? Je to jako, že pane datle, odvezte mě k tomu dubu jako minule. To by znamenalo, že zvířata vymysleli bolty dřív než lidi. Jenomže vůbec. Ta fotka byl čistej boj o život, prosím vás. Lasice je totiž predátor a rozhodně nechtěla k tomu dubu doletět s živým datlem. Co se týče počasí, máme kolem 20 stupňů, dnešní maximum bude kolem 22 stupňů a sluníčko, polojasno, pršet nebude, takže vlastně úplně ideální počasí za mě. OK, není to letní počasí, ale aspoň neumřeme vedrem. To je z počasí vše, Radio Spin s tebou, Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz
3: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s tebou. Radio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hrajeme old school

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Ladíš se Rádio Spin, na majku s tebou Zuzka a já už tady mám nachystanou další hlasovku, nebo spíš nahrávku, protože před chvilkou se mi dovolal Ríša a prosil o track.
2: Ahoj lidi, zdravím všechny, chtěl bych si zahrát Pull Up od Hektora a Dolara a je to pro všechny posluchače Spinu a Karviňáky.
1: Taky zdravím do Karviné a dáváme se Pull Up od Hektora.

0: rap a pop a dáme si další popstar Alicia Keys a její track Empire State of Mind, kde máme na featu Jay-Z. No a tento track je za mě extrémní banger, hlavně díky neuvěřitelnému rozsahu Alicii. Ona je opravdu bohyně a já opravdu nevím, proč nemá jako zpěvačka větší hype. Já bych potřebovala, aby byla víc známá, víc prostě v tom pop světu Hollywood, chápete? Ona je prostě úžasná. Jako druhý si od ní dáme track Girl on Fire, kde máme na featu Nicki Minaj. Tento track je rozhodně hymna všech žen a absolutně notoricky známý banger, který si každá z nás holek pustí buď v autě nebo ve sprše a cítí se jak v tom videoklipu. Tak jo, Alicia Keys, pop and rap na Radio Spin.
1: Dvojitá dávka popových tracků, kterým rap dodal švih. Pop a rap v hudebním víkendu.

Rychlá doprava na Radio Spin. Pojďme se podívat na dálnice. Na D1 na 174. kilometru ve směru na Prahu je nehoda dvou osobáků. Dávej tam pozor, ale nečekáte tam nějaký velký zdržení. Pojďme se podívat do regionu v ulici Klacká v Náchodě. Nehoda tří aut a čerstvá nehoda.

0: a s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v rapu.

0: Spin, na majku s tebou Zuzka a v hlasovce s tebou Patrik.
1: Čus, zdravím všechny spinnery, chtěl bych tam pustit nějakou pecku od Bobbyho Blaze pro všechny, kteří to poslouchají a poslouchají Spin, díky moc.
0: Hele, vybrala jsem track Mary Jane a pokud i ty chceš slyšet svůj oblíbený track, volej na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku a já ti ho s radostí zahraju.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka. Já vám teďka trochu zamotám hlavu, spinneři. Já jsem totiž klasicky četla článek na internetu o věcech, které jsou dneska hodně ženské a v minulosti byly spíše prej pro muže. Poslouchejte. Jako první to je make-up. To byla prej čistě mužská aristokratická záležitost. Stejně tak paruky. Čím větší, tím lepší. Paruka. Dále v minulosti muži taky nosili kabelky, hlavně na přenos peněz, prej. No a fotbalisti si zkracovali trika na crop topy, aby je nikdo za to dlouhé triko nemohl tahat a aby byli rychlejší. Pro muže, kteří jezdili na koních, byly taky vytvořeny podpatky. Ono jako to dává smysl. Je to zajímavý. Mně to jenom maličko nevychází. Respektive mi z toho vychází, že ženy buď nebyly, neexistovaly, anebo je celá Sisi a ostatní princezny a královny jeden velký fake. Co se týče počasí, máme kolem 22 stupňů a to už je dnešní pík počasí dnešního dne. Víc stupňů nebude, což je krásné, protože je tak jakoby polojasno, příjemný váneček, pršet nebude, takže krásný den a zítra ale by mělo být maličko teplej a možná malinko sprchne, hlavně v Čechách. To je z počasí vše, dáváš Radio Spin, s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc rapu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Spin.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku s tebou Zuzka, předposlední komunikátor a v něm hlasovka od Sancheze.
2: Takže čau, to je Sanchez, zdravím Radio Spin a chtěl bych s tebou odpověděl Blazer a stíčit Richard, padá dražný.
1: Takhle, Sanchez asi letí vrtulníkem, stíhačkou, nebo já nevím, ale je to vtipný. Slyšela jsem jenom DJ Witch Bobby Blaze, nevím ten název, to jsem nerozluštila.

0: prázdninový Spin Ráno. Ex-prezident Miloš Zeman oznámil, že by se nebránil další kandidatuře na prezidenta. Takhle, nechci, děkuju, ale na druhou stranu by to byla docela sranda, ne?
1: Takže pane řediteli, kde máme popelníček? Jsem pro něj uslal.
0: No a tak jsem po vás pátek ráno chtěl, abyste mi řekli, co budete dělat o víkendu, a to hezky po zemanovsku. No a nejlíp se s tím popral Miloš Zeman Roman.
2: Krásné ráno, Dominiku Spinneri, tady Miloš, teda Roman s Milošem. Na tento víkend konkrétní plán nemáme, ale možná, že by dcera Eliška se chtěla podívat do Terezína. Takže moje hláška, kdybyste měl mozek, už je tady popelníček, se možná ještě objeví. Mějte se všichni krásně a užívejte.
0: No tak užívejte zbytek víkendu a já vás tady teďka nechám chvilinku s Krištofem, ale nebojte se, vrátím se, takže se slyšíme zase za týden. Mějte se krásně, čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu, každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.

0: čeká poslední dvojitá dávka tracků. V hudebním víkendu v mým vysílacím čase my rozebíráme rap a pop. Podíváme se na Madonu, která na feature s Dua Lipou a Missy Elliottem. Nebo spíš takhle, Madonna je na tom featu tracku Dua Lipy, ten track se jmenuje Levitating. No a tento track je takovej remix snad největšího hitu Dua Lipy a je za mě povedený ten remix. Ohledně Dua Lipy je ale dost kontroverzních názorů. Dua Lipa je prostě jako koprovka, někdo ji miluje, někdo ji nenávadí, nic mezi tím. Jako druhý se podíváme na Madonu, na featu Nicki Minaj, Bitch, I'm Madonna. Spineři, já vám u tohohle trochu malinko jakoby, nevím. Madonna je ikona, o tom žádná, ale tady ty její triky, který jakoby dělá teďka ve stáří, já nechci říkat ve stáří, ale je to stáří, jakoby není to to, co bývalo a mě to nějak úplně tak znepokojuje, já nevím, tenhle track je prostě za mě velká kontroverze, ale posuďte sami, rap a pop na rádiu Spin.
1: Dvojitá dávka popových tracků, kterým rap dodal švih. Pop a rap v hudebním víkendu na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Udělám ti radost, protože dálnice jsou čisté, co se týče regionu. V ulici Vídeňská je nehoda autobusu a auta, tam dávej pozor. No a v Praze v ulici Poděbradská je nehoda dvou osobáků, jinak je centrum průjezdný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Ladíš rádio Spin, s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Rádio Spin.
2: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa darle alegría y cosa buena. Dale.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Chtěla bych zahrát písničku do vašeho rádia a tady k nám na chatu do Brna od Schýza. Nemám náladu. Dík, mějte se fajn, Silva.
1: Ty se měj taky fajn, Silvo. Nemám tady ten track od Schýza, mám jinej, snad to nebude vadit, ale užívejte na chatě v Brně.

Rádio Spin. From a life of setbacks to a jetpack.

0: Ladíš Radio Spin na majku s tebou Zuzka. My máme 23. srpna, neděli, svátek mají Sandry a já už tady mám Matyho. Čau, Maty.
1: Čau, čau.
0: Maty, já jsem se tě chtěla zeptat, jaký máš názor na Kellyna v Superstar?
1: Hele, my jsme se tady o tom předtím chvilku bavili a myslím si, že se nám asi, jak jsem to pochopil, názory lehce liší.
0: Jo.
1: Mně totiž vlastně Kellyn tam přijde skvělej. Jakože mně to vlastně přijde úplně skvělá volba právě jeho do takového formátu, protože za mě on je superstar.
0: Mm-hmm.
1: Prostě popstar, jak to má na albu, nebo jak teď vydal track s Dolarem, který se jmenuje doslova Superstar. Já s tím souhlasím, má extrémní čísla v tom hiphopu. Je hodně jakoby zaměřený na ten pop rap. A je to obrovská hvězda, ne-li jedna z největších po Sheenovi, tady rapová. A přece jenom rapeři už tam byli, vy třeba Rytmus v Superstar. Mm-hmm. A já si myslím, že mezi nimi je skvělý, on podle mě může co říct i do rapu, i do zpěvu. A někdo takhle pro mladou generaci, kdo je fakt relevantní, myslím si, že on je to správný jméno.
0: Chápu. Hledě, já nemám moc nic proti tomu, že on jde do, jakoby Kellyn jde do Superstar, ale já nemám ráda. Mně přijdou tady ty soutěže jako Superstar, tady ty jako různý prostě, jo, mně to přijde úplně jako bizar.
1: Proč?
0: Nevím, protože prostě jak je to udělaný, jak je to zpromovaný, jak je to prostě jako na ten americký styl v uvozovkách, tak mě to úplně vadí prostě.
1: Já si říkám, že některý tyhle ty show jsou na mě taky hodně, ale v rap mi přijde super, že je to prostě něco pro mladou generaci a vlastně ten Superstar mi přijde, že se možná taky snaží to dělat víc pro ty mladý, než třeba Československo má talent, což mi přijde takový jako zbytečně moc americký.
0: Je a to mi vadí. A právě to mi vadí, že mně se přijde, že ty lidi, co tam jdou jakoby hodnotit, se maličko sníží. Jako maličko. Víš, že jako, že to je takovej jako fakt prostě mainstream trošičku.
1: Je to mainstream, ale já nesouhlasím, že by to bylo špatně a myslím si, že Kellyn je fakt super. A já jsem hodně zvědavej na to, jaký on proce vlastně bude, protože on za tu svoji kariéru jako z těch rozhovorů a tak, jako on působí jako příjemný klučina, zároveň má tu knowledge, má ten skill určitě. Já jsem zvědavej, jaký bude, jestli pro tu show bude ten správný a nebo ne.
0: No do toho prachař Eva Farna, zajímavé, jakože já jsem na to vlastně taky zvědavá a když tak spineři napište Matymu do apky, co si o tom myslíte vy, protože my máme jiný názor a vy můžete mít taky úplně jiný názor. No a ještě předtím se podíváme na počasí. Maty, jak tam je?
1: Hele, je tam příjemně, jako nakrát asi na tričko a nic neskazíte.
0: Je to tak, je tam kolem 22 stupňů, což je pík dnešního dne. Víc už nebude, nebude ani pršet, což je krásný, takže takový vlastně příjemný počasí. Zítra bude podobně, možná nám trošku sprchne, ale nebude to nic dramatického. Ode mě už je to všechno, já slibuju, že příští týden už nebudu znít jako rocker a těším se na vás příští týden o víkendu od 1 do 4. Čau. Spin Radio.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
4: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
3: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
4: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
5: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

0: Od restaurace Jemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Radio Spin je jediný rádio.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Právě posloucháš Radio Spin, na mic už naběhnul Maty, budeme tady společně filit na naší komunikátorový session, a to až do sedmi. Pokračovat budem hudebním víkendem, kde mixujeme pop a rap. Rozeberem taky nový releasey za s Nick Tendem a taky PTK. No a pokecáme taky o Kobim a o jeho dnešních narozeninách. K tomu mi voláš a objednáváš si tracky na přání, a to buď to kolem, anebo si pošleš voiceovku. Já už tady každopádně teď mám na drátě Tomáčo.
2: Ahoj.
1: Tak co, kámo, jaká byla neděle a co ještě plánuješ na večer?
2: Tak, jsem doma a včera jsem byl za kamarádem.
1: Jasný, prostě takovej víkendovej, prázdninovej program čilozní. Tomu ver,
2: hele. Jinak bych byl na kopáku, ale dneska moc teplo nebylo.
1: Jest, to teplo nám tentokrát moc nepřeje, ale já doufám, že to ještě vylepší. Každopádně, hele, vybrali jsme track od Pitbulla, Hey Baby, komu to pošlem?
2: Pro tebe a pro všechny posluchače a pro mě.
1: A na koupák. OK, dávám to tam, kámo, užij si Hey Baby.
0: Ladíš Radio Spin

0: Právě posloucháš Radio Spin, Matej Hýra, mám pro tebe ready další hudební víkend a další dva poprepový tracky. Tentokrát tu mám dvojitou dávku Kendricka, začneme na tracku Pray For Me, který udělal společně s The Weekndem. Tohle udělal jako soundtrack pro film Black Panther, krásně se tady střídá ta Kendrickova rapová flow s tím temným víkendovým zpěvem v refrénu. K tomu to má takový elektrosynťáky, který se rozlíhají hlavně v refrénu, v rapový sloce pak úřaduje basa. Super track na start, po kterém si dáme Bad Blood, kterou nahrál s Taylor Swift s královnou White Girl Music, takže není úplně někdo, koho bych já cenil, každopádně Kendrick do toho dává rapovej charakter a celkově je to prostě v pohodě popovka. Zajímavý taky je, že se spukulovalo o tom, že Taylor Swift tady řeší Katy Perry a pokus o narušení její turné, ale to jsou jenom spekulace, které tomu dodávají takový ještě speciální spice. Takže nejdřív Pray For Me s The Weekndem a pak Bad Blood s Taylor Swift, tohle je Kendrick a taky poprepovej hudební víkend na Radio Spin.
1: Dvojitá dávka popových tracků, kterým rap dodal švih. Pop a rap v hudebním víkendu

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, čekneme klasicky nejdřív dálnice D1 a tak ta je zasekaná na 190. kilometru a to těsně před Brnem, zdrží se tam cca 16 minut. Hustší je potom taky u Velkýho Meziříčí, to je 150. kilometru a ve směru na Prahu, to tam popojíždí taky, zdržení čekej tak 11 minut. Zasekaný je to taky před Prahou a to od 41. kilometru na nějakej 23. v tom úseku to popojíždí cca 25 minut. D3 je zasekaná taky a to jednak ve Voticích a to taky ve směru na Prahu, tam je zasekaný 30. kilák, zdržení čekej 7 minut a zasekaný je to taky v Benešově, to je 14. kilák na nějaký cca 10. před Prahou a zdržení je hlášený 11 minut. Zdržíš se potom taky ale na D11 a to u Poděbrad, tam popojíždí 40. kilometr na nějaký 30. zdržení vidím 15 minut, ale jinak je to clear, stejně jako regiony, takže se přesuneme rovnou do Prahy, to je momentálně relativně taky sízná, hustší je momentálně, ale Pražský okruh a to hlavně u Štěrbohol a hlavně tady vidím u sjezdu na Běchovice, tak v Běchovicích kreš, takže určitě bacha. Zaskaná je taky Kbelská na Hloubětíně a to v obou směrech a Bouračka je taky v Dobříský na Smícháči, takže tam určitě taky bacha. K rychlý dopravě je to zatím všechno, za chvilku si dáme track na přání a potom rozebereme nový release raperu.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin. Radio.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš rádio Spin, na mikru je Matej a mám tady další track na přání, který tentokrát zahraju pro Otu, který už mám na drátě. Čau, kámo.
2: Ahoj, zdravím tady všechny.
1: OK,
2: posluchače.
1: Zdravíme všechny. Odkud jedeš, kámo?
2: Ještě jednou.
1: Odkud jedeš?
2: Jedu z Prahy z Jump Areny tady s rodinou.
1: Jasný, takže takový prostě nedělní felozní program.
2: Přesně tak.
1: Přesně tak. Hele, vybrali jsme k tomu písničku z nejnovějšího alba od Iza, od Exitu, z Exitu u Palice.
2: Ano.
1: Yes, už nemůžu mluvit. Hele, vybrali jsme What the Fuck s Patrikem PTK, komu to pošlem?
2: Skvělý výběr, poslal bych to tátovi.
1: OK, tak tátovi, samozřejmě taky všem spinners, ať vám to uteče hlavně z té Prahy a z domu. Dávám to tam, kámo, užij si track.
2: Děkuju moc, mějte se krásně.

0: Rádio Spin.
1: Volám na Sibiř, babuška, vše v pořádku. Ledově klidné, jak sopka z Kamčatky. Do všeho na max, jako pej. Dám diamant na brus, v noci lítám,

0: Dáváš se Radio Spin, taky komunikátor s Matem. Za chvilku bude pět, takže to znamená jediný, jsou tady taky Rap News. Dneska rozeberem hlavně nový releasy, který plánuje jak Izo s Nickem, tak Patrik PTK. No a začneme s Izem, který na show zahrál nevydaný track. No a celý ten track vzniká mu nějak takhle.
1: Yeah, počkej.

0: Jako zníme to docela fajn a je zajímavý sledovat, jak přistupuje k Deluxu, k té jeho poslední desce Exit u palice, na rozdíl od Painkillers, kde vydali Deluxe jednorázově s názvem Overdose Edice, kde byl třeba remix KSN a další tracky, tak tady to vypadá, že to Izzo bude vydávat postupně. Už z Deluxu stihnul vydat dva tracky, Rockstar Lifestyle a Limbo, ale jak je v závorce za názvem toho Deluxu napsaný, tak je to jenom první část dropu. Takže si myslím, že v příštích měsících se můžeme těšit na Izzovy dropy právě toho Deluxu. Já se na to moc těším a doufám, že na nějakém tracku uslyšíme třeba i Karla. Taky se společně podíváme ještě na počasí, venku je momentálně 20 stupňů, lehce zataženo, k večeru to spadne ještě na 16, přes noc bude nejnižší teplota 10 stupňů a zítra ráno čekají teploty kolem 15 a mělo by být velmi podobně, jako je dneska. Takže to je k počasí všechno, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Maty a my pokračujeme, no a pokud tě zajímá, co plánuje ještě PTK, tak určitě zůstaň se mnou, to rozebereme totiž příští hodině. Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu kdykoliv.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, na mojku je Maty a odstartujeme spolu další hodinku, jak jinak než s trackem na přání. Tentokrát to bude přání pro Láďu, já už ho tady mám na drátě, čau kámo.
2: No, ahoj, tady Láďa, já bych chtěl poprosit zahrát od Luciana pro mýho syna Bambu, jestli to jde.
1: Určitě to jde, kámo. Mám tady Bambu, Shreddy, Luciano, jak se dneska máš?
2: No, teď jsem přišel zrovna z baráku, byl jsem na baráku, byli jsme včera, jsme grilovali, trošku popíjeli, no.
1: Dobrý, no jistě, taková
2: mám
1: prostě...
2: Mám dovolenou, takže ještě užívám.
1: Dovolenkovej program, jak má být, tak jo kámo, komu to pošlám ten track?
2: Mimu synovi Láďovi.
1: OK, tak Láďovi taky, jo, všem taky. Spinners a taky tobě, ať máš dneska ještě dobrý čas, dávám to tam.
2: Taky, pozdravu všechny kysáky i tebe, ahoj.
1: Spinnery, čau. Ladíš Radio Spin?

0: only nigga in first class. Hudební víkend na Rádiu Spin.
1: Posloucháš právě Radio Spin, taky Hudební víkend, kde ti to mixuje Maty a hrajeme si pop a rap. A už tady pro tebe mám ready další dvojitou dávku, tentokrát s Michaelem Jacksonem. Nejdřív ti pustím track Monster, kde se zarepoval 50 Cent. Track je hlavně o slávě a o paparazzi fotografech, který tě prostě sledují úplně v random situacích a stávají se z nich prostě doslova monsters, kteří jsou hladoví jenom po penězích a po dosahu. 50 pak přispívá se svůj rapovou flow, kterou do tracku nahrál, teda až po Michaelově smrti, a přidává vedle Michaelové lehkosti ve vokálu takovou tvrdost rapu, která krásně kontrastuje. Potom si pustíme This Girl Is Mine, tady má zase pro změnu k sobě R&B zpěváka Will.i.am.a. V originále to s ním zpívá Paul McCartney a hádají se tady spolu o jednu holku. V tomhletom remixu to ale převzal Will.i.am a celkově to má prostě takovej více new wave sound a takovou novější produkci. Takže dvakrát Michael Jackson a taky rap v hudebním víkendu na Radio Spin.
0: Dvojitá dávka popovejch tracků, kterým rap dodal švih. Pop a rap v hudebním víkendu na Radio Spin.

0: vyznání je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, nejdřív čekneme dálnice D1, tak ta je zasekaná na 190. kilometru a to v Brně, a to jak cestou do Prahy, tak cestou z Prahy, prostě celý Brno je zasekaný, postojíš tam cca v obou směrech tak 20 minut. D1 je zasekaná taky před Prahou a to od 42. kilometru na zhruba nějakej 23. tam to po přerušovaně popojíždí, takže spočítej se zdržením tak 20 minut. Stojíš si potom, ale taky na D3, ta je zasekaná ve Voticích a to ve směru na Prahu na 30. kilometru se tam zdržíš 10 minut a zasekaný je to taky v Benešově a to v obou směrech a je tam bouračka, zdržení hlášený tak 15 minut. D11, tak ta taky popojíždí a to od Poděbrad, to je nějakej 39. kilometr na nějakej 29. zdržení je 20 minut na Prahu. Regiony jsou v chillu, takže skočíme rovnou do našeho hlavního města, to vypadá relativně docela sízně, hustší je každopádně sjezd ze spojky a to na Barandov, zdržíš se potom taky na Bělohorský u Ladronky, hustší je taky Štěrbolská spojka, ale jinak to vypadá, že to docela jde. S tebou Maty, ty ladíš Radio Spin, za chvilku další track na přání a potom rozebereme PTK a jeho plánovaný release.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: pěti odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: aplikace. Právě posloucháš Radio Spen, zdraví tě Matej, mám tady další track na přání, který tentokrát zahraju pro Romana, který je v Polsku a stihla ho solidní bouřka.
1: Ahoj, tady Roman, jsme v Polsku u moře, u mezizdrojů a jdu do vedlejší vesnice pro auto. Tak mi tam něco zahraj, třeba od Separa, nechám to na tobě. Hele, moc krát děkuju a doufám, že máme v Čechách líp. Tak zatím, ahoj.
0: Jasný, Romane, tak hele, aby vám tam hezky vysvětlo slunce, tak si dáme Sunset, to je Separ a taky PTK, let's go.

Dáváš Radio Spin, Matty on the mic, mám už tady ready pokračování Rap News a nových plánovaných releaseů. Už jsme se pouštili novýho nevydanýho Iza a Leaks koncertu a teď nás čeká PTK, ten totiž na svůj TikTok zveřejnil teaser na novej track.

0: Jo, zní to nějak takhle, bude to jeho taková klasická trapovka, ale tomu taky ladí nejvíc. A super, že hned potom, co vydal Karakoram DLC, tak vytváří další novou hudbu. Už jsem se před prázdninama, nebo jsme se před prázdninama dočkali releaseu, a to s trackem Gone, který vydal společně s raperem Cairo Kazem. No a už v příštím týdnu má vydat tuhlentu novinku. Asi v blízký době desku nechystá, ale aktivní minimálně se singlema bude, nebo aspoň to tak vypadá, nicméně se poslední dobou, za poslední rok dostal na hodně vysokou příčku na český rapový scéně, tak jsem zvědavej, jestli čísla pojedou stále a jestli udrží tuhle tu aktivitu společně s kvalitou. Podíváme se společně, ale taky ještě na počasí. Venku je momentálně 17 stupňů, k večeru to postupně bude padat na 15, přes noc bude nejnižší teplota 10 a zítra ráno čekají teploty kolem 15 a denní maximálky by měly být zítra opět kolem té 20, takže velmi podobně jako je dneska. S tebou je Maty a ty posloucháš stále Komunikátor na Radio Spin.
1: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
3: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skate Parku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

0: na Penedy. Mediální partner Radio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: restaurace Džemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Rádio Spin je jediný

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Právě posloucháš Radio Spin, na majku je Maty, něco málo po 6. hodině, takže to znamená, že nás čeká poslední komunikátorová hodinka, kterou opět začneme s trackem na přání. Tentokrát tady mám na drátě Rony, čau.
2: Ahoj, tak. Já bych chtěla zahrát teda písničku pro přítele do Bělčí. A je to Bandolero od Hardrika.
1: Jasně, ty jsi to takhle krásně celý zhrnula, takže odpolujeme tuhle tu hodinku, Hardrico, taky Bandolero, přání pro přítele, takže mu přejeme všechno nej, samozřejmě taky tobě, ať si užiješ ještě zbytek týhle krásný neděle. Dávám to tam.
2: Děkuji.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.

0: Fajn ráno. Ex-prezident Miloš Zeman oznámil, že by se nebránil další kandidatuře na prezidenta. Takhle, nechci, děkuju, ale na druhou stranu by to byla docela sranda, ne?
1: Takže pane řediteli, kde máme popelníček? Jsem pro něj vyslal.
0: No a tak jsem po vás pátek ráno chtěl, abyste mi řekli, co budete dělat o víkendu, a to hezky po zemanovsku. No a nejlíp se s tím popral Miloš Zeman Roman.
2: Krásné ráno, Dominiku Spinaři, tady Miloš, teda Roman s Milošem. Na tento víkend konkrétní plán nemáme, ale možná, že by dcera Eliška se chtěla podívat do Terezína. Takže moje hláška, kdybyste měl mozek, už je tady popelníček, se možná ještě objeví. Mějte se všichni krásně a užívejte.
0: No tak užívejte zbytek víkendu a já vás tady teďka nechám chvilinku s Krištofem, ale nebojte se, vrátím se, takže se slyšíme zase za týden. Mějte se krásně, čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švech. Prázdninovým Spin ránu, každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.
4: Just please.
5: Yeah.
4: Yeah. Sway.

0: Ladíš právě Radio Spin, s tebou je taky Matej a mám pro tebe už poslední hudební víkend a poslední dvojitou dávku pop rapu. Zakončíme to hezky česky, takže s Paulím Garandem nejdřív ti pustím Regenerace, to je track, co nahrál z Leny. Je to fakt taková sladká popovka, takže poklidná klavírní linka, tak je takovej easy beat. Text o vychutnávání si momentu, kdy Paulí tvoří hudbu, bere to prostě jako regeneraci. A do toho ještě anglicky zpívaný refrén od Leny, která zpívá vlastně moc hezky. Není to nic, co bych asi poslouchal, ale jako taková jednorázovka na slabší chvilku, proč ne? Potom si pustíme Yesterday, ale ne od Beatles, ale od Paulího a Miraje. Takhle tady to má opět takový klasický českopopový sound, takže opět pomalejší drum beat, nějaký ty kytárky, ale fakt jen tak decentně, což jde ruka v ruce s basou, která se tady taky nikam nežene, stejně jako téma toho tracku, který je prostě jen o tom raním probuzení po včerejší rušnější noci. Takže zakončíme poprepovej hudební víkend právě teď a to s Paulím Garandem. Tak let's go, Radio Spin.
1: Dvojitá dávka popovejch tracků, kterým rap dodal švih. Pop a rap v hudebním víkendu

0: Se nejdřív na dálnice D1, tak ta je zasekaná od nějakého 40. kiláku na nějaký 23. Je to tam přerušovaný, což je směr Praha a zdrží se tam cca 20 minut. Hustší je taky D3 a to v Benešově, tam popojíždí oba směry a je tam bouračka, tak určitě bacha a zdržení je taky na D11 na 40. kilometru u Poděbrad ve směru na Prahu, to tam popojíždí na 30. kilometr a zdrží se tam 23 minut. Regiony jsou momentálně v chillu, takže skočíme rovnou do Prahy, ta je relativně taky docela sízná. Hustší je momentálně Pražský okruh a to u sjezdu na Barrandov. Hustší je taky Štěrbolská spojka, zdrží se na Kbelský na Hloubětíně a to v obou směrech. A hustší je lehce taky Bělohorská u Ladronky a taky Vilzonka u Muzea. K dopravě je to zatím všechno, ty ale stay tuned, dáme si poslední track na přání a potom tě pozvu na Afterwork.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou je taky Maty a mám tady už poslední track na přání, který tentokrát zahraju pro Mirka.
1: All Eyes On Me od Tupaka, děkuju.
0: Jasná zpráva, stručná, jasná, All Eyes On Me, skvělej track, Tupak, miluju, pouštím to tam, kámo.
2: Big side, new,
0: yeah.

0: Právě posloucháš Radio Spin, taky komunikátor s Matym, který se nám ale už pomalu chýlí ke konci. Fili, jsme tady spolu dneska od 4, takže mám už po práci a nejradši bych skočil na Afterwork. Co to je? To je festivalový koncept restaurace Jam & Co, která organizuje Afterwork a taky 13 zastávek po celý České republice přes celý prázdniny. Další Afterwork akce se koná už 28. srpna, takže příští pátek, a to v Teplicích v kafe Lipová 33. Čekají tě najetý DJ show s pod taktovkou Majka Trafika, Robota a Oriona, ale Jam & Co si pro tebe připravili taky pop-up, takže o program je postaráno. Tobě stačí jenom příští pátek po práci přijít, protože vstup je, kámo, zadara. Takže čekni ještě radiospin.cz a tam najdeš veškerý info. Společně se podíváme, ale taky ještě na počasí. Venku je stále příjemných 16 stupňů, ale už trošku zimnějc. K večeru to ještě spadne nebo přes noc bude nejnižší teplota spíš 10 stupňů, takže to bude postupně padat takhle nějak. Nejnižší teplota těch 10 stupňů bude cca ve 3 hodiny ráno. Zítra ráno čekají teploty zase kolem 15 a k poledni by se to mělo vyšplhat na nějakou 20 a 21 by měly být denní maxima. To je ode mě už dneska všechno, s tebou tady Phil Matty, ty jsi poslouchal Radio Spin a já se s tebou slyším vlastně celý příští týden, protože tady budu suplovat za Máru od 4 do 7, takže se slyšíme, čau.
1: Spin Radio.
2: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
0: Je 18.54 a to je přesný čas na Radio Spin.

Fízlové víc slovech ti sledují výzly větěj. Mafie synerovců míří na tvůj obličej. Gana má, nic není za náma, furt si neřád. Skolo se srdce, město s lořádem si na pořád. Ještě že jsou ty místa,

0: Radio Spin. Nejvíce repu v republice.
1: Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
2: Brančikováč, vím, kdo je. Tam možná sukej se Brančikováč, určitě to ta DJ. Diskotékar z Výhalovic, ko jeho poznám toho Brankováča, originál, čau, to je lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, čo je důležité, že zpěvá a rapuje, hozie sobotu.

0: hezký pohodovej večer, za Majkem je tady s tebou Jirka a já tě vítám u našeho pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejenom teda, že kecáme, ale taky uslyšíme live rap přímo tady u nás ve studiu. Dnešním hostem je Pretty Kitty B. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Když by se směl pár slovy představit posluchačům, jak by to znělo?
1: Hele, plzeňský playboy v důchodu.
0: Takhle ses mi podepsal by the way i do mailu.
1: Jo.
0: Kdy jsi poprvé začal sám tvořit rap?
1: Jo, tak první texty jsou hodně, to třeba mi bylo 7, to si pamatuju, a první mic jsem si koupil třeba kolem 15-16, no.
0: Co ti k tomu vedlo v 7 letech, že jsi takhle už začal?
1: To si pamatuju, že mi brácha ukázal na YouTubeku jeden klip Eminema 50 Centa a prostě mě to oslovilo natolik, že jsem si pak vymýšlel, chtěl jsem být jak oni, no prostě, a přišlo mi to super.
0: Byla to ta zahraniční scéna teda, která tě takhle k tomu dostala?
1: No určitě no, 50 Cent jakoby byl první interpret rapovej, kterýho jsem poslouchal.
0: A přišlo pak něco i tady z naší československé scény?
1: Ale pamatuju si, že jsem měl na, to mi tam stahovala Segra do MP3, měl jsem tam nějakýho Tafroba a India Viče, no. Nuda v Brně si myslím, že mi hrávalo, ale to mě bylo, já nevím, no málo prostě.
0: Já se tady vždycky všech ptám, jestli vnímají nějakýho interpreta, který si říkají, že ovlivňuje jejich tvorbu. Je nějaký interpret, který si myslí, že ovlivňuje tvoji tvorbu?
1: No zahraniční určitě, český nevím.
0: Kdo by to byl z toho zahraničí?
1: No Travis Scott určitě, Young Thug. Trochu Future, ale to, no jo, to asi taky. No, tyhle asi, no, jako mi nejvíc. A Swaley se mi líbí a St. John se mi taky hodně líbí, no. To bych chtěl tak jakoby namixovat nějakým stylem.
0: Když se vrátíme tady ale k té naší scéně, jak vnímáš vývoj československé scény rapový teď?
1: Tyjo, jako je super, že to takhle vyrostlo. Že vím, že třeba před 5 lety, když si řekl někde, že posloucháš český rap, tak na tebe koukali jako na blbečka. A teď to vlastně poslouchají všichni, no, což je super. A jako najde, podle mě si tady najde každý všechno, co chce už, jako.
0: Tvoříš sám nebo máš okolo nějakou crew svojí?
1: No, přijel tady se mnou do studia Gvapo, takový rapovej brácha. Jsme se vlastně setkali na jedný jakože show o jménu Akci, tak jako s ním to teďkom poslední rok a půl. Už to budou vlastně v prosinci 2 roky, co to spolu komunikujeme, ale jinak jako převážně sám, no.
0: Ty jsi z Plzně. Jo. Jak vypadá rapový podhoubí v Plzni?
1: Takový malý rybníček, no. Je to tam, asi myslím si, že všichni o sobě tak nějak ví, ale že by si podávali jako nějaký pomocný ruce, to si myslím, že každý jede svoje, no.
0: Takže žádný spolupráce, nic takovýho s Plzeňákama neprobíhá?
1: Spolupracuju také tady s Gvapem, pak CI5 taky, to máme vlastně tu společnou akci teďkon, 3. budeme mít a jinak jako za mě ne, no. Občas ty jména jakoby vidím, že spolu něco dělají, ale spíš se prostě každý drží svýho.
0: Co to bude za akce, co jsi zmiňoval?
1: No budou to Underdogs 14. listopadu, já nevím, kdy se tohle vysílá, jestli to stíháme.
0: To stíháme ještě.
1: Tak paráda, tak bych vás tímhle chtěl všechny pozvat 14. listopadu do Anděl Music Bar v Plzni, Underdogs trilogie. Budu tam já, Gvapo, CI5, vlastně tam bude Enzo, toho domluvil tady Gvapo, ten byl v tom Mac v rapu, nebo jo, v tom v rapu, no, tak ten byl někde vysoko, se tam umístil.
0: Nelákalo tebe zkusit The Mac v rap?
1: Hele, první dva ročníky jsem se tam hlásil, to mě nevybrali a pak už jsem to vzdal. Nebo to vzdal jsem, už jsem to tam neposílal prostě.
0: Jirka, hostem dnešního československého undergroundu je Pretty Kitty B.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer a každou neděli od 9 večer na Rádiu Spin.
3: Yo, shoutout Rádio Spin, díky za příležitost. Já jsem Pretty Kitty B a tohle je můj novej single Zvyk. Let's go, baby.

0: Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Hostem ve studiu je tentokrát Pretty Kitty B. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
1: Ale nevím, asi ta láska k tomu, no, já jako xkrát mám pocit, že si říkám, že to nemá jako žádný smysl vůbec, ale pak a přemýšlím jakoby, proč to dělám, pak si říkám, že mě to prostě baví jenom, no. A to mě stačí, abych to dělal furt.
0: Když jdeš tvořit, tak píšeš první text nebo vybíráš beat?
1: Během dne, mi třeba, když jsem v práci, tak mě napadnou nějaký bars, třeba jako jeden, dva prostě řádky, tak se zapíšu, když mě napadne třeba nějaký jako dobrý vtipný obrat nebo něco takového. Ale jinak většinou hlavně podle beatu, no. Ten většinou hledám první.
0: Takže píšeš tak většinou, že co nabereš prostě třeba za den, že si píšeš něco, nebo si teď řekneš, tak teď jdu něco napsat a sedneš si ke stolu a začneš?
1: No, s tím psaním to takhle úplně nemám. Asi jsem to zkoušel někdy, ale už tak jako jsem si našel, co mě funguje, že prostě každý den projedu x beatů a když mi nějaký sedne, tak do toho jako začnu psát, no. Nebo že třeba rovnou začínám nahrávat, že jo, najdu si nějakou tu flow nebo tak a pak do toho vlastně domýšlím texty.
0: Kde vybíráš beaty?
1: Na YouTubeku.
0: A neskoušel jsi někdy ty sám vytvořit nějaký beat?
1: Ty jo, asi, ale neměl jsem na to zatím nervy, odhodlání anebo techniku, abych to zkoušel. Jako možná jsem to jednou, dvakrát zkusil, ale já jsem donedávna nahrával jako na starém počítači a to jsem byl rád, že ujel kreknutý FL-ko, no.
0: Co je pro tebe nejdůležitější faktor v rapu? Co rapper musí mít, aby si řekl, to je dobrý?
1: Jo, to asi každej svý, no. Jako záleží mi na těch bars hodně, když prostě neřekne žádnou jako message v tom, nebo mi to přijde stupidní, že jako neříká nic, tak si to prostě neposlechnu, i kdyby to znělo jakkoliv dobře, no. To mi třeba přijde, že jo, Karty, tak já nevím, co za lidi tohle poslouchá, ale jestli to poslouchá Karty o fanoušci, tak asi ze mě nebudou mít radost, ale ten člověk jako nemá vůbec žádný texty, že jo. Ale stejně má prostě úspěch, protože má zvuk a flow, no.
0: Bylo to u tebe vždycky jenom o rapu, nebo jsi poslouchal i, nebo respektive posloucháš třeba i teď jiný žánry?
1: Nebylo to vždycky o rapu, bylo hodně R&B a takový jako popík, třeba Lana Del Rey, to je miláček úplně, no.
0: A zkoušel jsi i ty tvořit nějaký jiný žánr?
1: To asi na to nemám přednosti, nebo já nevím, jak bych to řekl. Tak na to nemám prostě.
0: O chystaný show teda 14. listopadu jsme slyšeli. Na čem ale teď pracuješ? Můžeme se těšit na nějakou novou hudbu?
1: Jo, určitě. Teďkon vlastně mi vyšly ty dva singly, co jsem sem vlastně posílal i, díky kterýmu si mě sem vybral. A dělám teďkon na Kovbojce takový, to jsou 2 roky, možná už přes 2 roky starý tracky. Od 2 let sem, no sem ne, prostě 2 až rok starý tracky. A vlastně s tím jsem s Aneškou Střelbovou a ještě s Pojdem, tak jsme spolupracovali udělat jako nějaký fresh vizuál, že to bude takový vlastně ve finále jako krátký film místo klipu, že jsem nechtěl udělat klip na jeden track, ale bude v tom 7 tracků a bude jako k tomu jeden film a budou v tom části těch tracků takový jako snippet.
0: Jak tě můžou posluchači najít na YouTube, na sockách, aby se na to mohli mrknout?
1: Ale na Instagramu jsem prettykittyb69, no a na Spotify prettykittybaskar, na všech ostatních streamech stejně, no.
0: Ladíš CZSK Underground na rádiu Spin.
2: Československý Underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu.

0: Ladíš Radio Spin, Jirka a taky Pretty Kitty B. My jsme tady na začátku slibovali Life Rap. Co to bude za track?
1: Bude to track s názvem asi Season, ještě není vydaný, ale právě to připravu, už to mám tak nějak ready, no. Tak Season.
0: Takže season, no. Premiéra tady v éteru.
1: Jo.
0: Tak jdeme na to.
1: Let's go. Pretty Kitty B, what's up, yeah.

0: Pretty Kitty B, host pořadu Československý Underground. Díky moc ještě jednou, že jsi na nás tady udělal čas. No a jestli máš pro posluchače teď nějaký ještě poslední slovo, teď je ten pravý čas.
1: Tak já určitě děkuju tobě, že jsi mě sem pozval, a taky bych chtěl poděkovat tady mý slečně ve studiu, co je se mnou, že mě vlastně vnukla tu myšlenku a ukázalo mi, že to se můžu poslat. Takže díky tobě, díky jí, díky Radio Spin. A 14. listopadu se vidíme v Anděl Music Bar na Underdogs. Let's go, baby.
0: Tak díky ještě jednou za návštěvu a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin. Hezký večer.
1: Ahoj. A vem si něco upnutýho, určitě.
2: Československý Underground. Každou středu od 8 večer. A každou neděli od 9 večer. Na Radio

0: prázdninový Spin Ráno. Ex-prezident Miloš Zeman oznámil, že by se nebránil další kandidatuře na prezidenta. Takhle, nechci, děkuju, ale na druhou stranu by to byla docela sranda, ne?
1: Takže pane řediteli, kde máme popelníček? Jsem pro něj uslal.
0: No a tak jsem po vás pátek ráno chtěl, abyste mi řekli, co budete dělat o víkendu, a to hezky po zemanovsku. No a nejlíp se s tím popral Miloš Zeman Roman.
2: Krásné ráno, Dominiku Spinneri, tady Miloš, teda Roman s Milošem. Na tento víkend konkrétní plán nemáme, ale možná, že by dcera Eliška se chtěla podívat do Terezína, takže moje hláška, kdybyste měl mozek, už je tady popelníček, se možná ještě objeví. Mějte se všichni krásně a užívejte.
0: No tak užívejte zbytek víkendu a já vás tady teďka nechám chvilinku s Krištofem, ale nebojte se, vrátím se, takže se slyšíme zase za týden. Mějte se krásně, čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninový Spin ráno, každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin. Yeah.

0: Radio Spin.
1: Ja som Hibo Bracho. Celý život hip-hop. Mikey Beats. Old Kanka.

0: Spin.
1: Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet.

že se vidí v mojí lirice. Díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladovej smut, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal

deseti lety, vole, možná. Teď se mi sedí mega pohodlně, už máš smůl. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Vylováš čtvrt, nehádej se se mnou, kámo, ticho, mám krp. Stejně furt trap, co neudělá hudba, to ti udělá sklep. Zhasnout, zabalit a poslat, nedali by ani malej kus mojí cesty. Ulice na mikrofonu, klub hoří hezky, do rizika jenom pro tu chuť nový desky. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40.

0: další kandidatuře na prezidenta. Takhle, nechci, děkuju, ale na druhou stranu by to byla docela sranda, ne?
1: Takže pane řediteli, kde máme popelníček? Jsem pro něj vyslal.
0: No a tak jsem po vás pátek ráno chtěl, abyste mi řekli, co budete dělat o víkendu, a to hezky po zemanovsku. No a nejlíp se s tím popral Miloš Zeman Roman.
2: Krásné ráno, Dominiku Spinaři, tady Miloš, teda Roman s Milošem. Na tento víkend konkrétní plán nemáme, ale možná, že by dcera Eliška se chtěla podívat do Terezína. Takže moje hláška, kdybyste měl mozek, už je tady popelníček, se možná ještě objeví. Mějte se všichni krásně a užívejte.
0: No tak užívejte zbytek víkendu a já vás tady teďka nechám chvilinku s Krištofem, ale nebojte se, vrátím se, takže se slyšíme zase za týden. Mějte se krásně, čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švech. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.